chtíčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. Tak už zítra to odstartujeme. Projedeme republiku skrz naskrz. Ano, v pátek, v sobotu a v neděli budeme kontrolovat, jestli máte nalepené ty nové blanické samolepky společně s Centropolem. A pokud ano, a pokud je najdeme, získáte od nás minimálně 5 000 korun. Ptáte-li se, jak na to? Jednoduše, ty samolepky si můžete vyzvednout na našich letních koncertech, popřípadě stáhnout z našeho webu radioblaník.cz, nalepíte si je na nějaké pěkné místečko, viditelně, abychom je skutečně viděli, a pak se přihlásíte na jednodušší způsob přes náš formulář na internetových stránkách radioblaník.cz. Jakmile tak učiníte, buďte ve střehu, třeba se u vás objevíme v pátek, v sobotu nebo v neděli, a když opravdu nám ukážete tu samolepku, tak vám dáme minimálně 5 000 korun. A na konci téhle hry to může být až 100 000. Tak držím palce. Startujeme zítra.

0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio.

0: počasí. Rádio
1: Obloha je zamračená, přeháňky se ale objevují jen výjimečně. Kránu bude mraku ubývat. Měříme mezi 15 a 11 stupni. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a místy zaprší. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Krásný poslech Blaníku vám si posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem. Dneska je čtvrtek 3. září, kdy svůj svátek slaví Bronislav, taky Bronislava, tak blahopřejeme. 74. narozeniny má bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala a 54. český hokejista Martin Straka. A pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 2012. Už je to 14 let, kdy zemřel první člověk takzvané metanolové aféře. Na otravu nelegálním metanolem tehdy v Česku zemřelo celkem 47 lidí. Tolik tedy pohled do kalendáře, tak i do minulosti. A teď už opět hrajeme hezky česky.

Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: jsem hnal svý stádo dál.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio.

0: Obloha je zamračená, přehánky se ale objevují jen výjimečně. Kránu bude mraků ubývat. Měříme mezi 15 a 11 stupni. Ve čtvrtek bude většinou oblačno a místy zaprší. Teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem. Všechny vás zdravím a připomínám, že o víkendu budeme vzpomínat na Hanku Zagorovou. Ano, právě Hanička by se 6. září dožila 80. narozenin. My pro vás máme kromě písniček Hanky Zagorové taky spoustu dárečků. Jednak vstupenky na muzikál Biograf Láska 2, nový příběh v divadle Kalich, ale i novou kompilaci 4 CDček 80 osobně. Takže tohle všechno bude ve hře. Nenechte si ujít, poslouchejte Rádio Blaník, radujte se a hlavně vzpomínejte s námi na Hanu Zagorovou.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezký den. Je čtvrtek 3. září. Svátek mají Bronislav a Bronislava. A před námi jsou očekávané události. Dneska proběhne schůzka motoristů s premiérem Andrejem Babišem k návrhu rozpočtu na příští rok. Motoristům se nelíbí navržený schodek. Boj o voliče se rozjíždí naplno. Předseda ODS Martin Kupka zahájí kampaň výjezdem do měst Královéhradeckého kraje. Křest knihy a alba Hany Zagorové připomene blížící se nedožité osmdesátiny zpěvačky. Na slavnostní akci do divadla Kalich zamíří i naše reportérka, která se přihlásí do vysílání. Do Tábora se opět sjedou malí nakladatelé. Festival Tabuk potrvá do neděle. V příbramském lesoparku Litavka otevře modernizovaná naučná stezka. Připravený je program pro školy i veřejnost. A v Praze začíná festival Vyšehrádky pro děti a jejich dospělé. Nabídne loutková divadla, nový cirkus, koncerty či tvořivé dílny. Tolik očekávané události. Tereza Musilová, Radio Blaník.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Dobré ráno, hezký čtvrtek, máme 3. září a vy posloucháte Rádio Blaník. Já bych chtěl popřát tuhle chvíli Bronislavům a Bronislavám všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A jaké počasí přinese dnešní den? Bude většinou polojasno, v Čechách teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů. Jako přes kopírák počasí stejné jako včera.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Česká hodinka začíná právě teď. České písničky pro vás tady u nás na Blaníku mezi 5. a 6. a taky mezi 12. a 13. A už to příští pondělí, hezky česky celý den. To nás čeká první pondělí v měsíci. Dnes je čtvrtek, na trasu vyráží krajánek Rádia Blaník. Je to kolega Vlasta Suk a já vám prozradím, kde byl v těch minulých dnech. Tak poslouchejte hodinku, kdy si hrajeme takhle skvěle.

0: prodlouženého anebo základního na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
1: Takže miniatury by měly v Mariánkách zůstat minimálně do roku 2056. Tak si tak říkám, že jako krajánek já nebo kolega Vlasta Suk tam pojedeme ještě hodněkrát. Zdravíme tedy západní Čechy a my si pojďme dál hezky česky hrát. Tohle Česká hodinka.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.

Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaníka. Gratulace teď poletí samo sebou Bronislavám a Bronislavům dnes slaví svátek. Tak si to moc krásně užijte. Před námi jsou další krátké zprávy, podíváme se na počasí a potom si dál budeme hezky česky hrát.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Statistici dnes zveřejní údaje o vývoji mezd v Česku ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že pokračoval rychlý růst nominálních mezd z předchozích kvartálů. Mzdy podle nich roste navzdory inflaci. Pardubice chystají projekt obnovy palackého třídy. První etapa je odhadem za 120 milionů a město nyní hledá projektanta, který podobu východní části třídy v centru navrhne. Tachov postavil pod sjezdovkou pump track pro děti i dospělé za 3,5 milionu. Je určený pro dovednostní jízdu na kole, koloběžce, skateboardu i inline bruslích. Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček bodoval v pátém z dosavadních 6 zápasů. Bohemians 1905 pak remizovala doma 1-1 s Jabloncem. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude oblačno, během dne pak především v Čechách může ojediněle i zapršet. Ráno a dopoledne bude přechodně až polujasno. Dnešní nejvyšší denní teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni Celsia. Na jihu Moravě bude o něco teplej, až 27. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Blaník.
1: Hezký česky s Martinem Císařem.
0: Kolega Kránek Vlasta Suk právě dnes vyráží na cestu, ale na cestách byl i v těch minulých dnech. Navštívil také zoo Sedlec u Mikulova a povídal se tady s hlavní zooložkou Kristínou Volhejnovou. O čem tahle ta zoologická zahrada je? Co tady najdeme?
2: Naše největší zvířata, která tady máme, jsou dva velbloudi dvouhrbí, dále tady máme antilopy, vodní ptáky, jeřáby, kolekci bažantů a z těch exotických tady máme opice, především lemury, lemury vary a lemury kata a nejnovějším přírůstkem jsou drápkaté opičky, konkrétně kosman stříbrný, velice vzácný pár.
0: Tak to vypadá krásně, tahle zoo rozhodně stojí za návštěvu, já o tom přemýšlím, že bych se tam vypravil. Nicméně vám popřeji krásné ráno, kolega Vlasta Suk prozradí v dobrém ránu u Petra a Adélky, kam to bude právě dnes, a já vám popřeji, ať se dnes při čtvrtku všechno daří. Poslouchejte Blaník, hraje hezky česky pro vás.

0: Brontosauři a stánky, tak třeba i tahle písnička zazní zítra na dalším z letních koncertů Blaníku v Prostějově, protože tam mimo jiné bude i Vojta Nedvěd, což je syn Františka Nedvěda. K tomu se ještě dostaneme během toho dnešního rána. Za chvíli po 6. hodině nás čeká třeba Petr Muk. Bude superstar a příběh nekončí. A budou i opět a Radeček a zpěvačka Eli. Protože i v příští hodině to na Blaníku bude hezky česky. Ve čtvrtek 3. září za 5 minut bude 6. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo. Odpoledne a k večeru může lokálně slabě zapršet. Teploty dneska vyšplhají na 22 až 25 stupňů a po celý den bude foukat slabý vítr. Toliko počasí, teď už je tu Monika a další ranní zprávy.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Babiš si rád vyslechne koaliční partnery k rozpočtu. Vlaky do Liberce posilují autobusové spoje. Tenisce Muchové se v ní odpodaří. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici podle něj nejdou do detailů.
3: Nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení, nebo my určitě budeme konsolidovat, to znamená, že ten deficit roku 2028 bude nižší než roku 2027, ale my musíme investovat a to přinese růst.
1: Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si rád Babiš vyslechne. Brněnský soud bude řešit odvolání v případu smrti studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. Okresní soud dvěma zdravotnictvím už dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Vinu odmítli a jejich obhájkyně navrhovali zproštění viny, že nám hrozilo až šestileté vězení. Kvůli problémům na trati jsou posíleny vlaky z Hrádku nad Nisou do Liberce autobusy. Až do zítřka bude zajištěna ranní doprava školáků do krajského města. V důsledku opakovaných krádeží optických kabelů a poškození železniční infrastruktury na území Polska jezdí některé vlaky se zpožděním. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová zatím na US Open boduje. Ve druhém kole deklasovala Britku Bolterovou 6-1 a 6-0 a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Naopak neuspěla Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Schneiderové z Ruska. Dohrávku prvního kola pak zvládla Nikola Bartuňková. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
4: Tak dobré ráno, dáme se do toho, Adelka se připravuje na svatbu, takže dneska a zítra to prostě bude bez ní. Nicméně věřím tomu, že s vaší pomocí si uděláme prostě pohodové ráno, ve kterém se budou proplácet účtenky, ve kterém se budeme věnovat letním koncertům, které nás čekají v tomto týdnu, ve kterém taky někomu zavoláme, protože nás čeká pravidelný host na telefonu a ve kterém se taky staví náš krajánek, protože dneska mezi vás opět vyráží, prostě bude toho dost. Za čtvrt minuty bude taky šest, je čtvrtek 3. září. Dobré ráno.

0: Tarzan Boy a Baltimora v tom čtvrtečním dobrém ránu na Blaníku, tak jsme to v tom novém školním roce zase rozjeli po té prázdninové pauze. Co? No tohle.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A včera ráno jsme proplatili další účtenku. Tentokrát jsme propláceli Sono srdíčka od Adélky. Ne teda od mé kolegyně Adélky, ale od kočičky Adélky. Přihlásila tu SMS-kou, nebo tu účtenku přihlásila do hry Pavla Stanvaldu a chtěla proplatit 2830 korun. A jak to dopadlo? Co teď děláte, Pavlo?
3: Já jsem v práci.
0: A posloucháte rádio?
3: Poslouchám.
0: Tak jsem s tím jménem. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Marie Rotrová.
0: Je to tak. 2830 korun se stěhuje zpátky do vaší peněženky a takhle to u nás bude zase fungovat každé všední ráno. Na začátku je vždycky vaše SMSka, do které napíšete, co chcete teda vůbec proplatit, kolik to stálo, vaše jméno a příjmení a odkud jste. Tam stačí jenom název obce, odešlete na 600 318 118 a potom je důležité po 7 hodině poslouchat Blaník, protože v případě, že vám zavolám, tak se vás zeptám, co na Blaníku dohrálo nebo kdo dospíval. Aby bylo jasné, že posloucháte. No a potom vám ty peníze pošleme zpátky na účet. Takhle jednoduché to je. Tak držím palce, příběh nekončí. To už je další písnička na Blaníku.

0: Písnička, která se stala rekordmanem v české desítce na Blaníku, i takto za to stojí skupina Opět a Radeček a zpěvačka Eli. V dobrém ránu na Blaníku, ano, i takto za to stojí vyrazit do lesa, protože můžete tam taky najít nějakého rekordmana. Už rostou, kromě Jižní Moravy, prakticky všude a na světě je dokonce nový český rekord. Houbař Josef Cudrák z Tachovska našel u boru kotrčka deřavý, který vážil neuvěřitelných 15,5 kila. A aby toho nebylo málo, tak měl obvod 181 cm. Takže na něj obyčejná kuchařská váha rozhodně nestačila, ale pomohla rybářská. A není vůbec divu, že jí měl po ruce. Původně totiž vyrazil na ryby, jenže když nic pořádného nechytil, tak si řekl, že si spraví náladu alespoň v lese. A tam s přítelkyní narazili hned na dva kotrče. Jeden měl asi 4 kila a ten druhý byl právě tenhle ten rekordman. Tak to už není houba, to už je prostě kus nábytku. Gratulujeme, za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.20. Rádio Blaník.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
1: U nás na Blaníku.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Víc než třetina nemocničních přístrojů je starších 8 let. Nejčastěji je to v Praze, kde je takových přístrojů zároveň i nejvíc. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví ke konci roku 2024. Provoz na D1 u Vyškova zastavila tragická nehoda. Osobní auto mezi sjezdy číslo 226 Vyškov Západ a 230 Vyškov Východ srazilo člověka. Policie několik hodin dopravu odkláněla. V Napajedlech na Zlínsku začíná fungovat senior taxi. Službu bude možné využít třeba při cestách k lékaři anebo na úřady. Jedna jízda bude stát 40 korun. Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily v Brně ve čtvrtfinále Švédsko 3-1. Na evropském šampionátu tak postoupili do sobotního semifinále v Istanbulu, stejně tak jako Srbky, ty zdolali Řecko. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
3: Dobré ráno, buďte na sebe opatrní, hlavně na silnicích, nebo ať už míříte jakýmkoliv dopravním prostředkem kamkoliv. A za chvíli se na cesty vydá taky krajánek Rádia Blaníka. Kam to bude tentokrát, tak to se dozvíte za pár minut. Za 3 minuty bude půl sedmé.

0: Karel Kahovec a Chodím jen tak bosý na Blaníku.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Se schválně podívám, co má na nohou náš Krajánek Rádia Blaník. Ano, tak ten dneska vyráží obutý. Jako vždycky vyráží obutý. A navíc naším blanickým autem. A kam to bude, tak to se dozvíte od něj právě teď. Dneska je tím krajánkem Vlastík Suk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno.
3: Přeju dobré ráno. V tomto týdnu nás čekají rovnou dva blanické koncerty. O tom zítřejším v Prostějově už jsme mluvili v úterý. Reportáž blanického krajánka najdete na našem webu na adrese radioblanik.cz. Ovšem o druhém koncertu tohoto týdne bude řeč dneska odpoledne. V sobotu se na vás těšíme v Pardubicích. Kde přesně, kdo zaspívá a další podrobnosti se dozvíte po 14. a po 17. hodině. A i tentokrát rozebereme možnosti, kam v Pardubicích vyrazit na výlet a jaká kultura nás tu v nejbližších týdnech čeká. Tak poslouchejte. Ahoj.
0: No to my budeme poslouchat. Ahoj, ahoj. Uháněj do Pardubic, dávej na sebe pozor. Já se na vás pro změnu zase zítra těším na tom prvním letním koncertu tohoto týdne. A to znamená v Prostějově, ještě o tom bude řeč. Teď nás čekají Aerosmith a kdybyste chtěli přesný čas, tak vám ho klidně dodám. To není žádný problém. Teď je totiž minuta po půl sedmé.

0: Standa Hlužek a Petr Kotvalda v pohodě na pohodovém Blaníku. Buďte v pohodě, i kdyby to mělo být na vodě.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Voda pomohla v těch posledních dnech tomu, že houby rostou. Nezaručuji, že najdete toho rekordmana, o kterém už byla řeč, ten 15,5 kila těžký kotrč. Předpokládám, že ten byl jenom jeden, ale nějakou tu bedlu, hříbek, nebo alespoň suchohříbek na smaženici nebo kulajdu, co to by se hodilo, ne? Tak držím palce. To čtvrteční ráno, kdybyste teda chtěli vědět i jak bude, až vyrazíte na ty houby, to čtvrteční ráno je oblačné až polojasné. Na jihu jsou teda místa se zataženou oblohou, teplota se pohybuje zatím mezi 10 až 14 stupni, takže si vemte možná nějakou mikinku. Přes den bude oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojediněle déšť anebo přehánky a ty nejvyšší denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na jihu Moravy tam bude tepleji, tam to bude až 27 a v 1000 metrech na horách okolo 17 stupňů. No a protože je čtvrtek a v kinech se objevují nové filmy, tak do těch kin dneska dorazí po 20 letech jeden velmi, velmi oblíbený film, který si zažije takovou obnovenou premiéru. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď je 9 minut po půl sedmé.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Lucie Vondráčková, Kdy vzlétnu já v dobrém ránu na Blaníku. Tohle je písnička z české verze animovaného filmu Rebelka od slavného amerického studia Pixar z roku 2012. Ale ještě o 6 let dříve tohle studio představilo jiný trhák. Auta s očima a pusou, která se chovala jako lidé. Jmenoval se jednoduše Auta.
1: A kdo jsi ty?
2: Ty mě neznáš?
1: Ne, nikdy jsem tě neviděl. Nebudeš taky burák?
2: Co? Hele, potřebuju se odsud co nejrychleji dostat do Kalifornie. Kde to jsme?
1: Kdeže jsme?
3: Jo,
1: jsme v Cardanové lhotě, v nejkrásnějším městečku v okrese Výfukov.
2: OK, skvělý. Fakt skvělý.
0: Fakt skvělý. V roce 2006 to byl v kinech velký trhák, na který chodili malí i velcí, většinou teda dohromady a bavili se úplně stejně. Často teda u jiných forků, protože tvůrci nezapomněli ani na tatínky a maminky a skvěle se tehdy povedl i český dubbing. A právě tahle první Auta s tím původním českým dubbingem se po 20 letech dneska vracejí do kin. Takže pokud chcete znovu vidět Bleska McQueena, Buráka, Sally a tak dále, kteří mezi tím stihli vyrůst celou jednou generací, tak si to tentokrát můžete zase dopřát na velkém plátně. A ještě jedna zajímavost, Auta tehdy vydělala téměř 462 milionů dolarů a získala Zlatý globus za nejlepší animovaný film. Tak uvidíme, co udělá premiéra po 20 letech. Teď už Erasure a Always. Na Blaníku 3 minuty po 3:15.

0: Irish Always za první ranní 60-minutovka téměř za námi. A chystá se ta další, ve které vás čekají třeba olympici. Ilona Čáková. Jedno tajemství, my prosím, a taky Helena Vondráčková a Jiří Korn. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.52. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká převážně oblačná až zatažená obloha. Teď po ránu může být sem tam oblačnosti méně. Odpoledne pak může slabě zapršet. Teploty v maximech vyšplhají na 25. O počasí je to všechno, míříme na cesty.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody, přesto nám na několika místech provoz začíná houstnout. A to hlavně v okolí Prahy. Poskakovat budete třeba na Pražském okruhu. Komplikace čekejte u Dolních Běchovic nebo u Záběhlic. Tak tam dejte pozor a obrňte se trpělivostí. Pokud byste věděli o nějakých bouračkách, dejte nám o tom vědět na naší dopravní lince 603 11 71 71. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Před vysokým schodkem varovala Národní rozpočtová rada. Češi vyráží na dovolené i po prázdninách. Nosková s lehečkou zabudovali na US Open.
2: Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Národní rozpočtová rada dnes zveřejní čtvrtletní stanovisko k vývoji veřejných financí. V tom červnovém rada kritizovala plánované rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti a také upozorňovala, že by schodek státního rozpočtu v příštím roce mohl překročit 350 miliard. Ministerstvo financí ho ale překročilo ještě víc a má být 389 miliard korun. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru, a to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Ani s koncem prázdnin neupadá chuť Čechů cestovat. Letošní letní sezóna byla podle cestovních kanceláří úspěšná i přesto, že i u nás panovaly tropické teploty. Potvrzuje to za Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur Jan Bezděk.
4: Já si myslím, že pro Čechy je hodně důležité to moře, tím, že ho tady nemáme. Prostě ten týden nebo 10 dní u moře je takové synonymum letní dovolené. Možná vlastně ty teploty už se příliš neliší mezi těmi tady a mezi těmi v Řecku, a v tom Řecku přece jenom toho moře se to tráví líp než tady v České republice. Takže ten zájem, že by nějak jako klesal, to nepozorujeme.
3: Lidé měli největší zájem o řecké ostrovy, Turecko a nebo Egypt. Další dva čeští tenisté se připojili k postupující Karolíně Muchové. Do třetího kola US Open prošla taky Linda Nosková, která porazila Tajku Tara Rudeovou. Na Grand Slamech vyhrála i devátý zápas v řadě. Do třetího kola postupuje také o 12 příček níže nasazený Jiří Lehečka poté, co vyřadil Brita Samuela. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, pokud se probouzíte právě teď, tak se probouzíte do čtvrtka s datem 3. září a pokud se náhodou jmenujete Bronislav nebo Bronislava, tak to máte dneska svátek, tak to vám přejeme všechno nejlepší a pokud někoho takového znáte, tak se na něj dneska vzpomeňte a pošlete mu aspoň SMSku. A když budete posílat ty SMSky, pošlete je i nám, přihlaste svou účtenku do hry, protože za chvíli je budeme zase proplácet. Teď už Olympik a Jako za mlada. Za 3 minuty bude 7.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh. A teď ten váš příběh.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Úplně přesně příběh vaší účtenky. Protože většinou je to s ní tak, že vy za něco zaplatíte, něco si pořídíte, nebo je to nějaká splátka, nebo platíte nájem, cokoliv. Zůstane vám v ruce jenom ta účtenka nebo v té peněžence a s penězi se rozloučíte. No my děláme to, že dáváme vlastně penězům zpětný chod, vracíme je zpátky do vaší peněženky a na váš účet. Na začátku je vždycky právě ta účtenka, vy vypíšete ty údaje z ní, kolik to stálo, co to bylo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete nám to na 603 118 118, no a ráno touhle dobou po 7. hodině vždycky vybereme jednu tu účtenku a zavoláme na číslo, ze kterého ta SMSka přišla, a to se stane právě teď. Takže připraveni, posílali jste soutěžní SMSku, tak možná právě vám teď zavolám. Musím se dovolat za prvé a za druhé, pokud to vezmete, musíte vědět, kdo právě na Blaníku dospíval. V tomto případě to byla Tereza Mašková, Marek Lambora, a jdeme na to. Tak je vytočeno, uvidíme. Včera jsme propláceli Sono kočičky. Uvidíme, co budeme proplácet dneska, respektive já to vím, ale teď záleží na tom, jestli to na druhé straně někdo vezme. A jestli se tam poslouchá, zatím teda nic. Nevypadá to dobře. Dobře, tak ještě třikrát, jo, a stop. Jednou. Po druhé. Po třetí. Tak bohužel, dneska to nevyšlo. Dneska, já to teda už prozradím, jsem volal Květě z Hradce Králové, která chtěla proplatit týdenní rodinný nákup v celkové hodnotě 2421 koruna. Takže Květo, pokud posloucháte, tak vám asi zvonil telefon, neházejte flintu do žita, tu SMSku klidně pošlete znovu a může přijít řada právě na vás.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
0: No a další kolo zase zítra po 7, tak buďte na příjmu. Teď už Smokey a Mexican Girl na Blaníku. No pojď, teď 7 minut po 7.

0: Smokey a Mexican Girl. Horko jako v Mexiku nebude, ale na střední Evropu a 3. září to nevypadá úplně špatně.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. I když to ráno je poměrně chladné, 10 až 14 stupňů, je oblačno až polojasno na jihu, tam najdete asi místa se zataženou oblohou, tak se nedivte, je to taky v plánu. Jinak přes den bude oblačno, během dne se hlavně v Čechách objeví ojedinile déšť anebo přehánky, ale nic velkého a bude teplo, 21 až 25 stupňů, takové to příjemné teplo, na jihu Moravy až 27 stupňů a pokud byste se dneska chystali na hory, tak tam to bude okolo 17 stupňů. Tak to bylo tajemství Českého hydrometeorologického ústavu, tohle už je tajemství Ilony Čákové. Za 4 minuty bude 7:45.

0: Helena Vondráčková, Jiří Korn a Slunce na Blaníku. Začal nový školní rok a začal taky v Liduškách, nebo Zuškách, chcete-li. Flét na housle, klavír, balet nebo třeba kreslení pro spoustu českých lidí je září právě taky návratem do základní umělecké školy. A Česko je v tomhletom směru docela unikát. Máme 520 základních uměleckých škol a chodí do nich přes 250 000 žáků a největší zájem je prý i letos zase o hudební obory. Žáci hudebních oborů tvoří 2/3 všech žáků základních uměleckých škol a na Zuškách se děti věnují 4 hlavním oborům, hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu a literárně dramatickému, o ty je taky zájem samozřejmě a není to jenom o tom naučit se, já nevím, pár not nebo namalovat obrázek. Děti se učí pravidelně vlastně pracovat, soustředit se a hlavně něco vytvořit vlastníma rukama. Ale jak jsem říkal, největší zájem je o hudební obory, takže o další generaci tvůrčů písniček, které se třeba později objeví i v našem playlistu, nemusíme mít strach. Tak další písničky za chvíli, ale ještě předtím tady budou krátké zprávy. Ty za malou chvilinku. Teď je 7 hodin a 18 minut a vy jste s Blaníkem. Radio
1: Blaník. Víc nepomíň. Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
2: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Deník za volantem.
1: Komplikace čekejte na dálnici D11. Na 31. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu srazilo ve zúžení osobní auto Srnku. Kolona má zhruba 3 kilometry. Se zdržením už počítejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova. Očekávejte tu přerušovanou kolonu. Poskakovat v ní budete od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. A na D1 na 52. kilometru směrem od Brna na Prahu nepřehledněte porouchanou dodávku. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Zakázku na provoz 6 základen letecké záchranné služby po roce 2028 vypíše ministerstvo zdravotnictví do konce září. Na jednání zdravotního výboru sněmovny to řekl poslanec Milan Brázdil. Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem přes Labe se prodlouží do května příštího roku. Vyšší budou také náklady. Vyplacení půlmiliardové dotace ale ohroženo není. Ke zdržení prací dojde z technických důvodů. Černá u Bohdanče na Pardubicku otevřela vlastní mateřskou školu. Moderní bezbariérová stavba poskytne předškolní vzdělávání 50 dětem. Rodiče museli vozit děti do školek v jiných obcích, kde už ale nebylo místo. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, ve čtvrtek 3. září, Bronislavové a Bronislavy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, za 3 minuty bude 7:30 a protože je čtvrtek, tak to taky znamená, že zítra už je pátek a pozítří je sobota. No a tento pátek a tato sobota, to jsou 2 dny, kdy vám dovezeme naše letní koncerty. Ano, v tomto týdnu se konají hned 2. A kde a kdo tam bude, tak o tom bude řeč už za chvíli.

0: Meky Žbírka, zažni v dobrém ránu na Blaníku. Pozor, letní koncerty Rádia Blaník jedou právě k vám.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No, všechno to letos začalo 12. června v Havířově, potom přišli Domažlice, Pelhřimov, Mariánské Lázně, Chomutov, Napajedla. Naposledy to byl Tišnov. No a tento týden máme v plánu hned dva letní koncerty Rádia Blaník. Ten první proběhne už zítra a to se na vás, teda osobně, těším v Prostějově. Dorazíme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, už během dneška tam začne vznikat pódium a všechno ostatní. Začínáme zítra ve 4 odpoledne. A koho vám dovezeme? Dovezeme vám Janka Ledeckého, tady je důkaz.
2: 4. září s Blaníkem do Prostějova, dorazím tam s celou kapelou.
0: Bude tam Petr Kolář, který vůbec letos nemá čas na nějaké dovolenky.
3: Ne, já nejsem plážovej typ, takže já prostě o prázdninách se na dovolenku.
0: Takže zítra, byť už je po prázdninách, dorazí do Prostějova, přijede Slza a bude taky naše blanická kapela. Takže zítra náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, Prostějov, začíná se ve 4 odpoledne, je to zadarmo. A pozor, hned o den později, v sobotu, přijedeme do Pardubic, tam to začíná už v 11:30 dopoledne na Pernštýnském náměstí a tam se těšte na Petra Nadě, Olgu Lounovou, Vojtu Nedvěda, blanickou kapelu a skupinu No Name. A i tam to bude zadarmo. A pozor, na obou koncertech pro vás budeme mít tu naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás vynese až 100 000 na ruku. Takže zítra Prostějov, v sobotu Pardubice.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Možná teď ještě mezi dveřmi rychle někomu dáváte pusu, říkáte čau lásko, uvidíme se večer. Tak abyste měli představu, do čeho vlastně jdete, tak pro vás mám docela důležité informace.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: To byli Karel Gott a Marcela Holanová. No, zítra nás čeká poměrně teplý pátek. V sobotu by se mělo mírně ochladit, v neděli a v dalších dnech by mělo být opět slunečno a pozor, teplota by se znovu mohla příští týden podívat ke 30 stupňům, to teda vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ale do příštího týdne ještě času dost, tady je to aktuální počasí, to čtvrteční ráno je oblačné až polojasné, trošku chladné, 10 až 14 stupňů, přes den ale bude oblačno, během dne a hlavně teda v Čechách se objeví ojedinělé déšti nebo přehánky, takže mít po ruce deštní se asi hodit bude, ale zase na druhou stranu bude to ojedinělé, takže když ho zapomenete doma, nejste z cukru, asi to přežijete, protože bude zároveň docela teplo. 21 až 25 stupňů na jihu Moravy až 27 a v tisíci metrech na horách okolo 17 stupňů. Včera tady byl další Pepův parťák. Kdo to byl a co nám řekl, tak k tomu se dostaneme už za chvíli. Teď je 7.40.
1: Sluníčkové září.
2: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
1: Máte naší sluníčkovou samolepku?
2: Napište nám kde a buďte ve střehu.
1: Možná vás za to královsky odměníme.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
1: a Centropolem.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Iveta Bartošová o lásce na Blaníku. Když se řekne český hudební skladatel populární hudby, tak se v tom výčtu člověku na první dobrou objeví také jméno člověka, který byl včerejším Pepovým parťákem.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ondřej Soukup, nejenom skladatel, ale taky muzikant a producent, si včera přišel popovídat s Pepou Černým. No a při tom povídání došlo i na písničku Láska je láska, kterou Ondřej napsal pro Lucii Bílou, a také na následný zákaz jejího videoklipu.
3: Představte si, mě tehdy říkal Karel Gott. No. Mi říkal, prosím tě, Ondřej, jak jsi to dokázal, že ti to zakázali? Není nic lepšího, než je zákaz. A já jsem říkal, no hele, já jsem to netušil, ale oni prostě jakýsi iniciativní člověk jménem Zajíc přišel, prostě zakázal to a ti nám udělal naprosto nehynoucí reklamu, protože k nám lezli ORF, CDF, prostě BBC, pořád je to začátek cenzury, nový začátek cenzury v bývalém komunistickém Československu. Ty z toho všichni z toho udělali šílenou kauzu, jo, takže to bylo super, tomu panu Zajícovi jsme vděční do dneška.
0: No, ne nadarmo zakázané ovoce nejlíp chutná taky, takže videoklip se proslavil zákazu navzdory a celé povídání s Ondřejem Soukupem budete už brzy moci nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále, to si nenechte ujít. Tohle už jsou Connells a 74, 75 v dobrém ránu na Blaníku, 3 minuty po 3:15.

0: Americká skupina Cornelis a jejich hit z roku 1993, 74-75, na konci další ranní 60-minutovky. A další hodinu pro vás chystáme, uslyšíte tam Hanku Zagorovou. Kabáty. A budou i Miraj. Hezky česky na Blaníku i po osmé a taky nás čeká další ranní host na telefonu. Teď je 7.52.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.

0: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se sebou raději vezměte deštníky. Hodit by se vám mohly hlavně odpoledne, kdy může slabě pršet. Jinak čekáme oblačno až zataženo, teď po ránu může být sem tam mraku méně a teploty vyšplhají na 22 až 25. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Začneme na Pražském okruhu. Slovo má Vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě do kolo 20 minut.
0: Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy taky po D5 směrem z Rozvadova. Tady se tvoří přerušovaná kolona od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. A v Příbrami v Hornické ulici probíhají práce na vozovce, čekejte tu možné komplikace. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Babiš bude jednat o deficitu státního rozpočtu. Popeláři se v Prostějově srazili s vlakem. Tři hokejové týmy vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů.
5: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš se dnes sejde se zástupci motoristů a SPD. Schůzkou tak budou pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Oba koaliční partneři považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Schůzky se zúčastní taky ministryně financí Alena Schillerová. Ministr školství Robert Plaga by chtěl mít nový vysokoškolský zákon od roku 2028. Řekl to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Aktuálně podle Plagy je na řadě jednání s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol.
6: Musím říct, že co se týká těch hlavních principů, tak mezi námi panuje shoda a pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
5: Změny se mají týkat způsobu volby rektora a nebo financování. Na okraji Prostějova se srazil motorový vlak s popelářským autem. Zraněno bylo včera 7 lidí a 3 z nich utrpěli středně těžká zranění. Většinou šlo hlavně o zlomeniny. Na místě zasahoval také vrtulník. Při nehodě motorový vůz částečně vykolejil a škodu drážní inspekce vyčíslila na víc než 8 milionů. Vlaky po trati už opět jezdí. Hokejisté Pardubic, Plzně a Liberce dnes rozehrají Ligu mistrů. Západočeši přivítají od 17:30 švédské Regle a ve stejném čase rozehrají Liberec utkání na ledě Tampere. Úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí o 6 večer proti polskému Tychy. Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly jen Sparta a Hradec Králové. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno Rádia Blaník
1: s Petrem Svívou.
7: Dobré ráno, tu následující ranní hodinku nám odstartuje žena, kterou uslyšíte z Blaníku celý ten nadcházející víkend. Hanka Zagorová v neděli by totiž oslavila 80. narozeniny a my pro vás o tom víkendu budeme mít dárek. Jednak vstupenky na muzikál Biograf Láska 2, nový příběh v divadle Kalich a navíc i novou kompilaci 4 CD Hanky Zagorové 80 osobně. Tak Hanka Zagorová teď na Blaníku za 2 minuty bude 8.

0: Vice La Bonita a Madonna na Blaníku. Je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Dnešním ranním hostem na telefonu je člověk, kterému v žilách koluje mladá a nadějná herecká krev. Štěpán Tuček se jmenuje. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ano, dobré ráno i vám.
0: Tak já začnu asi takhle. Metoda Markovič Straka, Kriminálka Anděl, Dvě princezny, Policie Hvar, naposledy teď film Říkají mi Lars, kde jste si zahrál s Martinem Hoffmanem. Co jste hrál v Říkají mi Lars?
2: Říkají mi Lars jsem hrál jednoho ze dvou detektivů. Bylo to moc příjemné natáčení a vlastně teď jsem na to vzpomínal, že to bylo minulé léto a léto se nám tak nějak cyklí a já zase točím kriminální nádech toto léto.
0: No, já když se dívám na ten výčet filmu a seriálu, většinou jsou to kriminálky. Proč si vás režiséři vybírají do nich? A nebo je to třeba prostě proto, že se točí víc kriminálek?
2: Víte co, já bych rád řekl, že jsem natočil víc pohádek, ale není tomu tak těžko říci. Tak diváci mají to u nás rádi. Jednou mi někdo řekl, že mám v očích takzvaně, já to nechci říkat do rádia to slovo, ale takovýho spomenutím hajzlíka, jo? Řeknu to lidověji. A jestli to hrajou ty moje oči, že ty kriminálky se do toho nabízí, to těžko říct. Ale je pravda, že těch kriminálek bylo dost a teď dokonce aktuálně celý léto točím i novou kriminálku, dokonce jednu z hlavních rolí, takže se mi to stále drží.
0: Štěpáne, když vás mám na lince, jaká vy vůbec máte rána? Snídáte? Jste takový ten snídaňový typ?
2: Snídaně miluju. Já opravdu, když můžu, tak si ty snídaně dělám, co to jde a převážně teda slané snídaně. Nejsem úplně příznivec sladkých, i když u tátu dělám někdy výjimku, ale vajíčka na každý způsob jsou moje oblíbené snídaňové chody. A toto léto je to pro mě trošku náročný, protože já stávám pravidelně skoro kolem 5-6 hodiny, takže převážně nesnídám doma, ale snažím se snídat na place a ty rána jsou poměrně náročná, protože mám ještě pejska samojeda jménem Verich a s ním samozřejmě ještě každý ráno vycházím na procházky. No.
0: A to by mě docela zajímalo, proč jste mu dali jméno Very?
2: Víte co, ne, když byste měl možnost ho vidět, tak byste to pochopil. Já myslím, že oni si jsou opravdu i jako v obličeji velmi podobní, což je to zvláštní, ale prostě jsem nějak věděl, že ten pejsek se bude jmenovat Very, jak jsem ho viděl.
0: Má plnovous.
2: Takže má plnovous. Oni ty samojedi jsou celý takový zarostlý, přece jenom je to sibirský pes, ale ano, je ta podoba tam je veliká.
0: Štěpane, ukončíme to tu nějakou dobrou zprávou. Je nějaká dobrá zpráva, která vás potěšila v poslední době?
2: Ano, dobrá zpráva je, že od konce září začínám zkoušet nově představení Královna Margot v Jihočeském divadle v Budějovicích, režii Jakuba Čermáka. Ale včera mi udala velkou radost taková zpráva, malá, ale mě to udalo jako obrovskou radost. A to je to, že já jsem přijel z Itálie nedávno, měl jsem chvíli volno a tam je normální, že pejsek chodí do obchodu s potravinami. A včera jsem navštívil obchodní dům tady u Českomoravské v Praze a mám velkou radost, že vedení obchodního centra vydalo novou vyhlášku, že se na ten zákaz prominutím vyprdli a reálně tam už ty pejsci můžou do těch obchodních center, protože tam je Zverimex a ono je těžký zkoušet třeba pláštěnku bez toho, aniž by ten pes byl přítomen. Tak to jsou takové milé zprávy, kdy opravdu i to, že váš čtyřnový parťák s váma může do toho obchodu, je pro mě velká radost.
0: Konec konců oni mají na střeše dinosaury, tak co by nepustili psa?
2: No právě, přesně tak, jak říkáte.
0: Tak Štěpáne, zlomte vás, moc vám děkuju a krásný den, naslyšenou.
2: Jak se říká, čet vás vem a já vám děkuji, tež krásné ráno.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Mladý herec Štěpán Tuček byl dnešním ranním hostem na telefonu a tady už jsou Kabáti a Colorado, je 8 minut po 8.
3: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy.

0: Alfredo a kabáti na Blaníku ve čtvrtek 3. září. Já tady mám několik teplotních rekordů, takhle v roce 1961, v roce 1885 to padnul teplotní rekord, ten spodní 6,2 stupně Celsia bylo přes den jenom, zatímco v roce 1781 bylo téměř 33 stupňů. Jak to bude dneska v roce 2026?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Úplně přesně něco mezi. To čtvrteční ráno, to je zatím oblačné až polojasné. Přes den bude oblačno. Během dne se v Čechách mohou objevit ojedinělé přehánky nebo déšť. A ty denní teploty se budou pohybovat na příjemných 21 až 25 stupních. Na jeho Moravě tam se ohřejete ještě víc, tam bude až 27 v tisíce metrech na horách. Okolo 17 stupňů. Tak bude teda vypadat ten čtvrtek 3. září 2026. A v dobrém ránu na Blaníku už Boniema Dedicool. She's crazy like

0: Vedle tebe usíná Mamiraj na Blaníku. Už jste viděli všechno, nebo máte pocit, že jste viděli úplně všechno? Tak tohle jste ještě neviděli. Zubní kartáček, který se vám při čištění dívá do pusy. Skutečně existuje, jmenuje se kamerajet a v jeho hlavici je zabudovaná kamera a ta přináší živý obraz do mobilu, takže při čištění můžete sledovat, co se vám právě v puse děje a jestli čistíte ta správná místa. Byl nedávno představený, kamera navíc spolupracuje s umělou inteligencí, takže kartáček dokáže rozpoznat mezizubní prostory a podle výrobce je pomáhá čistit proudem vody, přičemž může dávkovat i ústní vodu. A samozřejmě vás taky učí, jak si ty zuby správně vyčistit. Takže zatímco dřív jsme při čištění zubů koukali maximálně do zrcadla, teď si můžete udělat živý televizní přenos přímo z vlastních úst. Jenom si nejsem jistý, jestli to, co chci jako první vidět po probuzení, je detailní záběr mé pusy. Ale možná lepší než odraz v zrcadle. Krátké zprávy už za chvíli. Teď je 8 hodin a téměř 19 minut. Jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád, budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád.

do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluhy na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: za volantem.
1: Na trase Rožmitál pod Třemšínem Příbram u odbočky na Lás se srazilo osobní auto a nákladňák. Místem se jezdí jedním pruhem, tak tam dejte velký pozor. Na dálnici D3 mezi 84. a 79. kilometrem směr Benešov na krajnici probíhá údržba zeleně, tak tam silničáře nepřehledněte. Silničáře potkáte taky na dálnici D8, a to mezi 18.5. a 18. kilometrem ve směru na Prahu. Pracuje se na krajnici a pozor taky na dálnici D1 na 52. kilometru směrem z Brna na Prahu, nepřehledněte porouchanou dodávku.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Víc než třetina nemocničních přístrojů je starších 8 let. Nejčastěji je to v Praze, kde je takových přístrojů zároveň nejvíc. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví ke konci roku 2024. Provoz na D1 u Vyškova zastavila tragická nehoda. Osobní auto mezi sjezdy číslo 226 Vyškov Západ a 230 Vyškov Východ srazilo člověka. Policie několik hodin dopravu odkláněla. V Napajedlech na Zlínsku začíná fungovat senior taxi. Službu bude možné využít třeba při cestách k lékaři anebo také na úřady. Jedna jízda bude stát 40 korun. Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily v Brně ve čtvrtfinále Švédsko 3-1. Na evropském šampionátu tak postoupili do sobotního finále, semifinále v Istanbulu, stejně tak jako Srbky, ty zdolali Řecko. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Svíbou.
4: 5 minut před 8:30 posloucháte Blaník, děkujeme za to a už brzy se do toho pustíme. Někdo z vás může vyhrát rovných 100 000 korun za jednu jedinou samolepku. Jak na to, dozvíte se za chvíli. Dobré ráno.

0: Krátké lásky a tým na Blaníku. Celé léto vám na letních koncertech Blaníku rozdáváme takovou specialitu.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Samolepku Rádia Blaník a Centropolu a teď konečně budete moci zúročit to, že jste si ukořistili. Začíná totiž právě sluníčkové září. Vy si tu samolepku prostě někam nalepíte. Na okno, na ledničku, na poštovní schránku, klidně na televizi, když vám stačí rádio. A my třeba právě k vám přijedeme a zkontrolujeme, jestli tam opravdu je. Nejdříve nám ale napište celé své jméno, s příjmením teda, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaši samolepku a to celé pošlete v SMS-ce na 63118. Zaregistrovat do hry se můžete taky vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz a každý týden jezdíme od pátku do neděle právě za vámi a hledáme ty vylepené samolepky. Zítra to bude poprvé. No a když k vám dorazíme a samolepku najdeme, tak dostanete jako odměnu 5000 korun v hotovosti. A pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, dáme vám dokonce 7000. A to pořád není všechno. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále odměnu 100 000 korun. Stačí si dobře tipnout a mít správné štěstí. A pokud samolepku Rádia Blaník a Centropolu pořád nemáte, tak vám další přivezeme zítra na letní koncert v Prostějově a v sobotu do Pardubic, anebo si ji můžete stáhnout a vytisknout z našich internetových stránek radioblaník.cz, no a potom se ji třeba lepící páskou lípněte tam, kam potřebujete. Tak hodně štěstí.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a

0: Divoký byl a pocit na Blaníku, no ten pocit, když v noci hledáte nějaké chladné místo na polštáři a ne jej najít a ne vedrem usnout. Letos o prázdninách jsme tenhle ten pocit zažili mnohokrát. Prostě po tom letošním létu máme všichni asi spánkový deficit a kruhy pod očima, protože už je to spočítáno a letošní léto přineslo v Česku rekordní počet tropických nocí, tedy nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. Takovou četnost a na tak velkém území Česko v historii měření ještě nezažilo. Alespoň jednu tropickou noc letos zaznamenali meteorologové na 40% území republiky a celkem jich bylo 35, čímž padnul rekord z roku 2015. Tak dneska v noci jste se zřejmě asi vyspat mohli, protože ta teplota byla taková normální, lidská, mezi 10 a 14 stupni, takže když člověk nechal jenom trošku pootevřené okno, tak se mohl vyspat. Jinak přes den bude oblačno, během dne se hlavně v Čechách objeví ojediněle déšť anebo bouřky na teploměru lidských 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě pořád ještě docela takových hřejivých, ale normálních 27 stupňů. Tak si ten dnešní den užijte. A tohle už je to, o čem jsem mluvil na začátku hodiny. Tohle vás čeká o víkendu na Blaníku.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
2: Víkend s Hanou Zaborovou na rádiu Blaník.
3: Málo kdo na Blaník patří tak, jako právě ona.
1: Jedna z lodí nese jméno Gwendolina.
2: Jedinečná Hanička Písnička by oslavila 80. narozeniny.
3: A my to nemůžeme nechat jen tak. Už o tomto víkendu vám proto budeme rozdávat vstupenky na nový muzikál divadla Kalich, Biograf Láska 2.
2: Nový

0: osobně, tak laďte Blaník a užijte si
1: víkend s Hanou Zagorovou na rádiu Blaník.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Tak to byla Levandulová, Hanka Hegerová, Petr Habka na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a v příští hodině se opět vypravíme do tajemného roku. I dneska malá nápověda předem, a to tahle znělka. A více si řekneme po 9. hodině. Nespekuluju. Pečo Boys a Go West, teď na Blaníku 2 minuty po 9:15.

0: Go West a Pet Shop Boys na Blaníku na konci dnešního dobrého rána, které se za chvíli přeleje v hledání tajemného roku. Tentokrát se vypravíme do roku, kdy jste mohli slyšet tuhle písničku o 12 poprvé. Novinku měl i Ivan Hlas. A taky Jojo Band. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.52. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, teď po ránu může být místy oblačnost i zmenšená. Odpoledne a k večeru může slabě pršet, deštníky proto možná raději vezměte sebou a teploměr ukáže 22 až 25. O počasí je to všechno, na řadě je doprava.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Komplikace čekejte na dálnici D7 na 10. kilometru směrem z Prahy na Chomutov. Bouralo tu osobní auto a skončilo ve svodidlech. Doprava v místě zpomaluje. Na trase Rožmitál pod Třemšínem Příbram u odbočky na Lás se srazilo osobní auto a náklaďák. Jezdí se jedním pruhem, tak tam dejte velký pozor. Za výjezdem z Kolína směr Nymburk blokuje provoz nehoda, jezdí se Kyvadlově a možné komplikace čekejte na trase ze Strakonic na Prahu před Jílovištěm. Tady se pracuje v levém pruhu, v místě očekávejte kolony. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Podvodníci používají nový trik. Po letních teplotách se výrazněji ochladí. Z Pražské Slávie odchází David Doběra.
2: Rádio Blaník.
1: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Podvodníci přicházejí s dalším novým trikem. Přestože platební kartu nedáte z ruky, podvodník s ní i tak dokáže zaplatit. Nově totiž při telefonátech napodobují pracovníky bank a snaží se lidi přesvědčit k instalaci škodlivé aplikace. Kombinují přitom klasický phishing s malwarem, který dokáže v reálném čase přeposílat komunikaci mezi bezkontaktní platební kartou a telefonem. Závěr pracovního týdne přinese letní teploty. Zítra bude až 30 stupňů, ale o víkendu se citelně ochladí. V sobotu se objeví přeháníky a teploty budou kolem 22 stupňů, v neděli o trochu víc. Výrazně pak teploty opět vyskočí příští týden v pondělí a v úterý. Skoro třetinu území Brna tvoří zemědělská půda. Město chce teď proto místní produkci podpořit a dostat ji také do školních jídelen. Právě pro ně připravilo novou kuchařku, která má sloužit jako inspirace jejich kuchařům. Víc tomu dodává Klára Opálková z brněnského magistrátu.
3: 15 převážně bezmasých receptů pro kuchařku tvořila lektorka zdravého vaření Andrea Hrušková. Každý recept rovnou nabízí i varianty pro jednoduché obměny. Recepty byly konzultovány také se Státním zdravotním ústavem,
1: který určuje, jaké potraviny a v jakém poměru mají školní jídelny dětem nabízet. Fotbalista David Douděra přestoupil z Pražské Slávie do zámořského týmu v Cincinnati. Tam už působí Pavel Bucha. Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slávie. Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slávie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra zůstal mimo. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Tak se zase ponoříme do hledání tajemného roku. Vaše jsou opět telefonní čísla 800 109 109 a 600 318 118. Na to první můžete volat své tipy a vzpomínat, na to druhé můžete psát své tipy a taky vzpomínat. A já se na ně těším a první slovní nápověda už za chvíli. Tady je ta první hudební.
0: Tajemný rok.
2: Rádio Blaník.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: right. Rok, který dneska hledáme, byl plný podobných písniček. East 17 a It's Alright.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ona to totiž byla doba boybandu a první dvě hudební nápovědy máme za sebou. Před chvílí Vanastovky a Naha a tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana Stepry zase. A dneska bych tipla rok 93. Tak, podle písniček.
0: Podle písniček. A vzpomínka na rok 93 bude nějaká no, osobní?
3: Jo, je. Já jsem končila třetí mateřskou a nastoupila jsem do nové práce na 7 let jenom.
0: Tak děkuju. Krásný den do Teplic. Naslyšenou.
3: Taky, děkuju. Naslyšenou.
0: A dorazila i první SMS-ka. Lenka z Prostějova píše a typuje rok 1994 podle té nápovědy, kterou jsem dával před 9. hodinou. V tu dobu mi bylo 13 a sledovala jsem každý díl. Tak Lenko z Prostějova, moc děkuju. Zítra vás čekáme na letním koncertu. A teď se pojďme podívat teda na tu první slovní nápovědu. Modří už vědí, tohle je totiž znělka seriálu, amerického seriálu, který se na českých televizních obrazovkách poprvé objevil 10. srpna tajemného roku, přestože v Americe už tou dobou běžela čtvrtá řada. A řekl bych, že se z toho seriálu stal takový generační kult.
4: Co já bych dala za rande s Dylanem McKayem? Já nevím, prý na to jde tvrdě. Víš, se mnou může být tvrdý, jak chce. Ahoj, Dylane.
5: Ahoj, Filip.
4: Zrovna se s Brendou hádáme. Jaký vlasy se klukům víc líbí, je dlouhý nebo krátký?
5: To je otázka. Já osobně mám radši blond.
4: Vážně?
5: Vážně. Čestě. Ty jsi Brend nová sestra?
4: Jo.
0: No, nedávno jsme na ten seriál vzpomínali taky v Dobrém ránu na Blaníku. Brendan, Brenda, Kelly, Dylan, Donna, Steve a tak dále. Ti všichni byli obyvatelé Beverly Hills a chodili do stejné střední školy. A v tom tajemném roce se u nás na televizních obrazovkách objevil seriál Beverly Hills 920. No jo, ale kdy to bylo? To už je na vás.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Další připomínka tajemného roku What is Love a Headway.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Písnička, která se přiřadila k té první slovní nápovědě. Tam jsme vzpomínali na seriál Beverly Hills 920, který není z tajemného roku, ale na českých televizních obrazovkách se objevil právě v tajemném roce. V Americe v té době už běžela čtvrtá řada. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Michal Smělníka.
0: Je to vaše, Michale?
2: To je to rok 1993.
0: Tak 93. Co jste dělal v té době?
2: Ty byl jsme 4 roky do narození, takže...
0: Takže jste ještě nesjížděl Beverly Hills?
2: Ne.
0: Viděl jste ho někdy potom později?
2: Neviděl, že jsem měl tu možnost, abych se na to někdy podíval.
0: Docela by mě zajímalo, jak se na to dívá, jak se na to dívá člověk, který tím vlastně nežil v té době. Moc vám děkuju, Michale, kam jedete?
2: Jdu domů, z dovolený.
0: Šťastnou cestou. A odkud se vracíte?
2: Teď v Polsku, z Estonska.
0: Tak šťastnou cestu, naslyšenou. No vidíte, Estonsko, zrovna před 2 lety, když jsem jel obyt nějakým do Finska, tak jsem si říkal, a jel jsem přes Estonsko, tak jsem si říkal, jak to, že čeští turisté ještě neobjevili tyhle ty nádherné pláže, tak už je objevili. Pojďme na SMSky. Marcela z Děčína, typuje rok 1994. Blanka z Prahy, typuje rok 93. Zdravím na Blaník, podle písniček to nejspíš bude tento rok. V tomto roce se nám narodila dcera Lucie, dnes je již sama maminkou. Děkujeme, Blanko. A dobrý den, Blaníčku, typ rok 1993. Bylo mi 14 a nástup na střední. Podle písně od Ivana Hlase na tu dobu, nebo potom jsme na tu písničku na debitantském plese tancovali v šatech až na kolena. To byly časy, vzpomíná Jiřina z Hlinska. Děkujeme, Jiřinko. A na co vzpomínáte vy a jaký rok to vůbec typujete? Pište nám na 600 318 118, nebo volejte na 800 109 109. A pozor, ještě jedna možnost existuje. Můžete svůj tip dát do komentářů na našem Facebooku. A tady je další připomínka tajemného roku. Pozor, v Karviné hraje vaše hymna. Jo, Benta, Karviná.

0: co, v Karviné, zanotovali jste si s Jojo Bendem písničku z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Z roku, kdy jste i na českých obrazovkách mohli poprvé vidět americký seriál Beverly Hills, to byla první nápověda. A tady jsou další tipy. Pojďme nejdříve na telefon, musíme to tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Petře, dobrý den, tady Dana. Aktuálně z freelancu na Otoskavici.
0: Tak Dano, je to
3: zrovna
0: vaše.
3: Zrovna jsem se do auta, zjistila jsem, že máme Tajemný rok, slyším pár písniček a typuju 1996.
0: 96? No tak píšu si rok 96. A co jste dělala vy v roce 96?
3: Bylo mi 26. Užívala jsem si rodinného života.
0: Tak jo. A vy jste z Friedlandu nad Ostravicí, nebo jste tam jenom teď dočasně?
3: Normálně jsem za Hodky pod Ondřejníkem, do Friedlandu zrovna jedu.
0: Jo. Odtamtud se chodí na Lysou horu, je to tak, že jo?
3: Přesně tak.
0: Pozdravujte tam, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky nashledanou.
0: Pojďme na SMSky, dobrý den. Dnešní Tajemný rok je na 100% rok 1993 podle seriálu Beverly Hills 920. Hezký den, Lucka z Vysočiny píše. Krásné dopoledne na Rádiu Blaník. Dneska se s kolegou Pepou vracíme z Anglie a tipujeme rok 1993. Bylo nám 17 a 14 let a užívali jsme si Anglie a tipujeme. Jo, tady se nám opakuje SMSka. Jo, dobře, tak roku 93 bylo nám 17 za 14 let a užívali jsme si dospívání, kolegové Vašek a Pepča Plzeň. Tak šťastnou cestu, dojďte dobře domů. A když už jsem vás posílal na ten Facebook, tak ještě mrknu tam. Jarča typuje rok 1993 a Mirka typuje rok 1993. Taky tam můžete typovat, nebo to dá do SMSky poslat na 600 318 118, anebo rovnou zavolat na 800 109 109. Další nápověda už za chvilku.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Pozor, to je ještě pořád Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát! Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 99.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Ve vlaku či autobusu.
6: V čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
6: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
6: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Americká skupina Soul Asylum a jeden z jejich mála hitů Runaway Train byl hitem v tajemném roce, kdy tahle ta písnička vyšla.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Podivu, jak jsem zjistil, tak ta kapela je aktivní dodnes, ale bohužel už těch hitů asi moc není. Pojďme se ještě vrátit k českým písničkám, které už dnes zazněly. Nahá a Vanastovky, nebo Chci zas v tobě spát od Davida Kollera, případně jsme tady měli Karvinou od Jojo Bandu. To jsou všechno písničky z tajemného roku. V tajemném roce jste taky poprvé na českých televizích mohli vidět seriál Beverly Hills 920, americký seriál. V Americe už běžela čtvrtá řada v té době a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: My chceme udělat tip na rok.
0: Ano.
3: 93.
0: 93. A s kým mluvím?
3: S Dášou z Mostu.
0: Tak 93. A co jste dělala v tom roce?
3: Ježišmarja, já nevím. Já do školy.
0: Dobře, no tak a kolik vás tam je teď?
3: No tři.
0: Jo, aha. Jo, takhle. No tak je tam všechny, pozdravujte a mějte se krásně, ano, naslyšenou.
3: Budem taky,
0: A jdeme na SMSky. Dobrý den, dnešní tajemný rok je na 100% rok 93 podle seriálu Beverly Hills 920. Hezký den, Lucka z Vysočiny, díky. Potom tady je Blanka Svobodová ze Džbánova, která typuje rok 1993. Vendula zdraví a typuje rok 1993. V tomto roce jsme si s manželem pořídili náš první karavan a začali jsme cestovat po Čechách. Děkuju, Vendulo, ať to jezdí. A ještě mrknu na Facebook, rok 1993. BHčko mám rád, tedy dokud tam je Brenda, byla tak krásná. Z tajemného roku si nic nepamatuju, protože mi byl rok, ale z Beverly Hills mám spojenou lednici, kde moje sestry lepily z Petra, nebo nějaké jiné žvíkačky, samolepky Kelly, Brenda a Andrea nechyběly. No, úplně si to vybavuju, jak to tehdy vycházelo jako obrázek ve žvíkačkách. Děkuju, to napsal Jakub. A pojďme na další nápovědu. V tajemném roce má premiéru jeden český hudební film.
4: Někdy je vám po celém těle špatně. Znáte ten feeling? Jen ráno proškrábnete oko, hned víte, že je tady zase jeden zbytečný den.
0: Režisér Jan Hřebejk převedl na filmové plátno povídku Petra Šabacha z knihy Jak potopit Austrálii a dal tomu filmu název Šakalí léta.
5: Jak to vlastně říkáte?
6: Baby.
5: Víš, co to znamená anglicky? Baby psany. Víš to? Dítě. Ne. Pověda, to je infantilní prbec.
0: A toho babyho si v tom filmu zahrál Martin Dejdar. Takže Šakalí léta, to je další nápověda. 800 109 109, to je pořád to neměné telefonní číslo sem do studia, na které můžete volat. 600 318 118 sem pište, nebo do komentářů na Facebook. A tahle ta písnička Ivana Hlase je neodmyslitelně s filmem Šakalí léta zpěta.
7: Táhněte!

0: Král popu a Will You Be There, další ohlédnutí se za tajemným rokem. Beverly Hills 920, americký seriál, který se v tajemném roce objevil na českých obrazovkách, stalo se tak 10. srpna tajemného roku. A taky jste poprvé mohli vidět hudební film Jana Hřebejka Šakalí léta. To byla druhá nápověda. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den. Já myslím, že to je rok 1993 podle Šakalích let.
0: A kdo říká?
1: Markéta, pardon.
0: Markéto, 93. Co jste dělala v roce 93?
1: No, normálně jsem určitě chodila do práce, ale mám vím, že jsem byla s dětma na pátu na vejletě v Dánsku, v takovém tom parku, kde je všechno z lega.
0: Byla jo, tam no, ano, Legoland.
1: Byl květen, kdy jsme nevhodně oblečený, vpadal tam sníh.
0: Ano, v Dánsku bývá v květnu ještě chladno, to je pravda.
1: No, tam lidi chodili v kožichu.
0: Ale v dánském Legolandu jsem byl a věřím tomu, že děti to zahřálo.
1: Jo, bylo to počasí. Dobrý, jako líbilo se nám tam.
0: Mně taky, i dospělým mu. Moc vám děkuju. Naschledanou.
1: Nasledanou.
0: Pojďme na SMSky. Dobrý den z Ostravy. Jedná se o rok 93 podle písniček a seriálu Beverly Hills. 10.8.93 se mi narodil syn. Neviděla jsem sice každý díl, ale občas jsem se dívala. Blanka. No a 10.8. měl právě premiéru tento seriál u nás. Tak děkuju za vzpomínku. Petr Unhošť, rok 93. Seznámení v srpnu s manželkou, kterou jsem si v říjnu vzal, protože jsme poznali, že k sobě patříme podle seriálu Beverly Hills 920. Typuje Petr. Děkujeme. A ještě jedna SMSka. Ahoj Blaníčku, byl to rok 93 podle písniček a kapely Jojo Band. Jste skvělé rádio, ráda vás poslouchám. Zdraví Hanka z Kokořína. Díky Hani. A pojďme na poslední nápovědu, protože ještě jedna nám tady zbývá. V tajemném roce jsme měli staronového prezidenta.
2: Po 20. hodině sněmovna povstala a potleskem přivítala výsledek. Prezident republiky byl zvolen. Stal se jím Václav Havel. Důvěru mu vyslovilo 109 poslanců. Pro Marii Stiborovou hlasovalo 43 z nich, pro Miroslava Sládka 14.
0: Tak to byla poslední nápověda.
3: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Pole v Polici nad Metují za 643 897, Bydra plus KK Praha Michle za 6,5 milionu, obchodní objekt v Hoře svatého Šebestiána za 10,5 milionu, byt 1 plus 1 Praha Michle za 6 milionů a rodinný dům v Křinci za 9 milionů 999 tisíc korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky.cz.
14: Z
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit. Když život prudce zastaví...
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Klasická narozeninová Nedvědovka, Jan Nedvěd, František Nedvěd a všechno nejlepší.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A zazněla teď, protože je taky z tajemného roku, stejně jako všechny další písničky, které jsme si v této hodině zahráli. A to byla poslední písnička, podle které jste ten tajemný rok mohli ještě hádat. A tohle jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Josef od Poděbrad.
0: Povídejte, Josefe, jaký máte tip?
3: 93. rok.
0: Tak 93. Co jste dělal vy v roce 93?
3: Co jsem dělal, bylo mi krásných 40 let.
0: No, a to asi stočí.
3: A dneska už užívám důchodu.
0: Tak si užívejte dál a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky mějte se, naschle.
0: Jdeme na SMSky. Svatava z Olomouce píše, rok 1994, narodil se mi syn v lednu a začátky Beverly jsem sledovala ukojení. Díky. Milý Bleníčku, myslím si, že tajemný rok je 93, bylo mi 30, moc ráda vás poslouchám, jste super rádio. Lenka Bílovice u Prostějova, děkuju. A ahojky, rádio, je to rok 93, podle písničky Karvina od a Beverly Hills, zdraví Dáša a Petr ze Štětí, díky. No, tak se na to podíváme, co říkáte. Beverly Hills poprvé na českých obrazovkách, Šakalí léta Jana Hřebejka v kinech a Česko mělo staronového prezidenta, stal se jim opět Václav Havel. A pokud jste typovali rok
1: 1993,
0: tak to jste teda typovali správně. A to byl dnešní tajemný rok. Další tady bude zase zítra po 9. hodině. Já se na vás těším už v 6 ráno v dobrém ránu na Blaníku. Nezapomeňte, že máme pátek a že nás čeká šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami a že se budou taky odměňovat vaše dobré zprávy. Teď ještě jedna písnička z roku 1993 a Billy Joel a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Tak tohle je moje srdcovka, Billy Joel, muž, kterého opravdu zbožňuju. Posloucháte Rádio Blaník a Tajemný rok nám končí. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívá Petr Muk. Tak Janek Ledecký. Blázen, co staví na pouště most. A dáme si i baroko. Tak jak to umí jen baroko. To bude hezká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a celé, no léto už vlastně ne, celé září vám budeme hrát hezky česky, potom v říjnu prostě pořád. Za 6 minut ne, za 4,5 minuty bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkné dopoledne přeje Eliška Potrubová. Dneska nás čeká oblačno až zataženo. Odpoledne a večer může lokálně i slabě sprchnout. Teploměr v maximech dneska ukáže okolo 25 stupňů a po celý den bude foukat slabý vítr. Tolik o počasí, teď už míříme opět na cesty.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Problémy čekejte na dálnicích. Na D4 na 9,5 kilometru směrem ze Strakonic na Prahu se srazila dvě osobní auta. Kolona má víc než 2 kilometry, obrňte se trpělivostí. Na dálnici D11 na 14. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazila taky dvě osobní auta. Po střetu navíc blokují jeden pruh, zatím se ale kolona netvoří. Problémy dál čekejte na trase Rožmitál pod Třemšínem Příbram, a to u odbočky na Lás. Srazilo se tu osobní auto s nákladňákem, místem se jezdí jedním pruhem. A na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem směr letiště se pracuje na silnici, tak tam dejte pozor.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Babiš se kvůli rozpočtu sejde s Macinkou a Okamurou. Češi jsou ve velké míře se zdravotnictvím spokojeni. V Německu řeší žhářský útok. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Šéf motoristů Petr Macinka chce jednat o systémových změnách ve státním rozpočtu. Podle něj by měli v roce 2028 přinést úspornější hospodaření státu, ale taky možnosti pozastavit některé projekty, protože na ně stát nemá peníze. Macinka to chce řešit na dnešním jednání s premiérem a ministryní financí. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74% respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, to dodává generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
5: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
4: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů, což je oproti loňsku o 19% víc. Pražské cyklostezky loni brázdilo o něco méně jezdců na kolech. Ukázaly to automatické sčítače, které jich napočítali 5,6 milionů. Meziročně to bylo o procento méně. Podle technické zprávy komunikací se loni celková délka značených cyklotras zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Na staveniště technologické firmy v Mnichově zaútočili žháři. Motiv byl podle policie politický. V té souvislosti už také zadržela dva podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. Způsobená škoda je ale malá. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je rádi, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky, taky dorazí kolegyně Samira, která nám opět prozradí, proč se říká, co se říká, a budeme si hrát víc nebo míň, protože pro vás mám ještě dva vouchery na 5000 do Ditonu. Tak já vám za chvilku prozradím heslo, do té doby třeba Queen, Bohemian Rhapsody, ježiši. No a Petr Muk, neusínej právě teď. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: si přeju Samiru a jak zpívá Janek, mám to mít.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, Samče je zpátky a tentokrát se podíváme, řekněme, na mazanost, chytrost a inteligenci. Samčí, my posloucháme.
3: Mít Filipa znamená být chytrý, důvtipný, pohotový, zkrátka rychle pochopit, která bije. A význam tohohle rčení je vlastně docela zvláštní. Proč Filip? Teorií máme hned několik. Jedna nás zavede do Bible. Filip, evangelista, tam potkal Etiopana, který četl proroka Izajáše a vůbec nerozuměl tomu, co čte. Filip si k němu přisedl a všechno mu vysvětlil tak dobře, že muž nejen pochopil, o co jde, ale rovnou se nechal i pokřtít. Takže dokud Filipa neměl, nevěděl. Jenže máme i další kandidáty. Karel Čapek nad původním rčením přemýšlel už v roce 1933. Zvažoval třeba svatého Filipa Neriho, který byl známý svou veselou a vtipnou povahou, nebo spojení se slovem Filipika, tedy ostrou útočnou řečí. To se ale dnes za pravděpodobný původ nepovažuje. A pak je tu ještě jedna možnost, že žádný skutečný Filip zatím není. Jeden náš český jazykovědec upozorňoval, že v češtině máme celou partičku slov na fi, spojených s chytrostí a mazaností. Filuta, fígl nebo fištron. A Filip do ní možná jednoduše krásně zapadá.
0: Možná to tak je. Samčí, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Tak, a my si dáme další písničku, tentokrát trochu slovenskou. Katka Knechtová nám zaspívá.

0: Richard Müller, Hosté a Baroko na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Je to tak, jdeme si hrát víc nebo míň, přátelé. Mám pro vás opět už po čtvrté tento týden ten voucher, poukaz na nákup v Dytonu za 5 000 korun. Pokud ho chcete, tak napište SMSku na číslo 603 118 118, napište tam celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte, a následně je nutné heslo. Já tady tak přemýšlím, jaké dát heslo. Už jsme měli beton, zahradu a pergolu, tak tentokrát by to mohlo být. Víte co, nebudeme to komplikovat. Dáme heslo hrajem. A když to říkala vždycky ta Medúza, ne? Hrajem. Tak pište 603 118 118 a hlavně u sebe mějte ten telefon, protože já dvěma z vás budu volat, abyste se mohli utkat přímo tady ve vysílání Blaníku. Než se tak stane, zahraje nám ABBA, opět Radeček, a zaspívá Joe Cocker, to bude paráda. Posloucháte Blaník.

0: Božský Joe Cocker na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka. Víc nebo míň? Kdo pak bude znát správnou odpověď a získá ten poukaz na nákup do Dytonu za 5 000 korun? To je otázka. Jestli to bude Ivana. Ivano, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy jste z Přerova, že jo?
3: Ano, Přerov.
0: A vy byste uplatnila těch 5 000?
3: No to ještě nevím, to se musím domluvit se synem.
0: Jo, takhle, no tak uvidíme. Taky je na telefonu Václav, ten je z Nebřezin. Václave, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
0: Vám by se to hodilo, těch 5 000?
4: No určitě na chalupce něco udělat.
0: Jo, chalupa, je mi to jasný. Spousta práce, která nikdy nekončí. I když máte pocit, že jste opravil úplně všechno, tak se propadne střecha, je to tak. Tak, první bude hádat paní Ivana Sedláková. Ivano, posloucháte?
3: Ano, poslouchám.
0: Tak, rychle vystřelte odpověď, jo. Kolik je to let, co začal Dyton vyrábět vícebarevné dlažby Color Mix? Kolik je to let?
3: 8
0: říkáte. Václave, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc, to znamená, že chaloupka dostane nové betonové prvky.
3: Gratuluji.
4: Děkuju.
0: Vy jste hezky sportovní, takové fair play to je. Přátelé, je to 23 let už, jo? Bylo to v roce 2003, takže jste se sekla hodně, ale kdo to má vědět, že jo? Ivano.
3: No, co už chtěl?
0: Přesně tak. Tak já vám pošlu aspoň CDčko, jo? Tak jo, tak se mějte hezky. A Václave, vám chci ještě říct, že Dyton je lídrem na trhu exteriérových betonových výrobků, nabízí širokou škálu kvalitních a odolných produktů, jako jsou dlažby, obrubníky nebo plotové systémy, které skvěle zapadnou na tu vaší chaloupku. Tak se mějte krásně a já vám to pošlu mailem, jo?
4: Dobře, děkuju.
0: Naschledanou. Tak takové to dneska bylo, přátelé, ještě 2 vouchery mám, ne vlastně 1, teď jsem 1 rozdal, tak už jenom 1 voucher mám a ten udáme ve vysílání zítra. Poslouchejte Blaník a můžete vyhrát vlastně úplně kdykoliv.

0: Dostal jsem nápad zahrát si nápad od Hanky Zagorové, tak za chvilku na Blaníku.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Michal David a Decibely lásky, posloucháte Rádio Blaník. Nic se nemění, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dorazí Krištof z Hollywoodu teda. Po svět je Hollywood. Ostrava je vlastně taky takový Hollywood. Jirka Korn zaspívá Té, co snídá. Sloky zpívá Šíbnuté a Petr Habka s Lucí Bílou. Takhle krásně, dívám.
1: Před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě udělá.
0: Hezky česky vám hrajeme na Blaníku už 27 let a pokračujeme. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty bude 11 hodin dopoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká oblačno až zataženo. Odpoledne k večeru může místy i slabě pršet. Deštníky proto raději vezměte sebou. Teploty vyšplhají na 22 až 25 a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno. Na řadě jsou informace z dopravy.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Před vjezdem do Tábora směrem od Písku u Všechova se srazila dvě osobní auta. Blokují dopravu v jednom pruhu, počítejte se zdržením. V Sezimově Ústí v ulici doktora Edvarda Beneše u křižovatky s Vaníčkovou bouralo osobní auto a autobus. Je tu blokovaný jeden pruh, buďte tam opatrní. Na Táborsku na výjezdu ze Staré Vožice směrem na Hlasivo jsou v sobě dva osobáky. Místem se jezdí k Vadlově, tak tam buďte velmi opatrní. A komplikace jsou stále na trase Rožmitál pod Třemšínem Příbram. U odbočky na Lás se srazilo osobní auto s nákladňákem, místem se jezdí jedním pruhem, tak tam dejte velký pozor. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu opět zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vláda v řízení o kompenzační žalobě neuspěla. Průměrná mzda v Česku opět stoupla. Brněnský soud rozhodl v případu úmrtí vojenského studenta. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Soudcem zpravodajem zůstane v řízení o prezidentově kompetenční žalobě Pavel Šámal. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhla vláda, ale plénum ústavního soudu ji v tom nevyhovělo. Jako důvod soud napsal, že v žádném soudním řízení v Česku nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Průměrná mzda se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na skoro 52 tisíc korun. Oproti stejnému období loňského roku se zvýšila o 3 105 korun. Tedy o 6,4%. Nejvyšší průměrné příjmy byly podle Českého statistického úřadu v informačních a komunikačních činnostech, peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak nejméně brali zaměstnanci v ubytování, stravování a pohostinství. Soud v Brně potvrdil trest zdravotnictvím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Oběma zůstaly podmíněné tresty, jedné ale trest oproti prvostupňovému rozhodnutí soud zmírnil. Zdravotnice vinu odmítly a obhájkyně navrhovala úplné zproštění viny. V Česku se opět objevila invazní včela. Vědci z Jihočeské univerzity našli čalounici jarlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde přesně byla, to ví mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
4: V České republice byla čalounice jarlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: Tohle není pro tento druh typické. Důvodem budou zřejmě extrémní vedra na začátku léta. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
5: Děkuju moc, Moni.
1: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
5: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a půl bude 11, dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. V této hodině se budeme věnovat hlavně práci, víte, ale práci, která šlechtí a která dokonce může i bavit, protože Petr Slíva objevil další zlaté české ručičky, tak se s nimi za chvilku seznámíme. A potom vás já seznámím s úplně novou profesí, která vznikla v hlavním městě, tak na to si počkejte. Teď je tu Karel Gott, Zůstanu svůj. A volná k Blaníku. No a 11. bude už za minutu, tak krásné dopoledne.

0: Fujara nebo co? Eláni, posloucháte Rádio Blaník a teď jídlo, přátelé, jídlo a zlaté české ručičky. Petr Slíva je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Matějem Šmákalem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A budeme si povídat o vašem rodinném cateringu. Kolik vás na to je?
4: Dneska už nás na to je vlastně víc, ale začínali jsme my dva s maminkou.
3: Sami dva s maminkou a nechali jste to jenom na té rodině, nebo už jste taky vzali někoho mimo rodinu?
4: Takhle, rodinný catering vlastně vzniknul tak, že jsme původně mysleli, že to budeme dělat jenom my dva s maminkou, že to bude vlastně taková malá rodinná firma, ale v dnešní době, kdy vlastně děláte velké akce, velké svatby a tak dále, tak už dneska tam pracuje vlastně jakoby jednotky až desítky lidí, brigádníků a tak dále, podle velikosti a typu akce.
3: Nicméně název nebo značka rodiny catering zůstal.
4: Přesně tak.
3: Co vás to napadlo s maminkou předtím?
4: Vlastně vzniklo to tak, že já jsem po absolvování gastronomické střední školy jsem odjel na zkušenou do Londýna a tam jsem se do gastra už úplně zamiloval, kdy vlastně jsem pracoval v jedných z nejlepších restaurací i s Michelinskou hvězdou a vlastně tam vzniknul ten nápad, že po návratu do České republiky bychom si chtěli otevřít něco svého, ale nevěděl jsem pořád, jestli kavárnu, restauraci nebo co. A potom jeden známý, protože jsme v gastronomii byli celý život, maminka, babička, nevlastní tatínek, všichni, tak si objednal nás jako z restaurace jídlo někam na akci, kam jsme mu to vlastně přivezli a tam vzniknul nápad, že bychom to mohli dělat pod cateringem a že vlastně nás baví jakoby ty samostatné akce, svatby, dneska už firemní večírky a tak dále.
3: Proč bych si měl objednat zrovna vás?
4: Myslím si, že rodinný catering by se měl objednat každý, který chce perfektní servis. Dáváme důraz na to, aby každý host odcházel vždycky spokojený. Jo? Já vždycky říkám, na svatbu má člověk jenom jeden jediný pokus, protože v dnešní době recenzí a tak dále. Kdyby my jsme měli jinou recenzi než pětihvězdičkou, za kterou si stojíme a který pořád držíme jenom těch pětihvězdiček, tak bychom to asi pravděpodobně nedělali. Takže někdo by si to měl objednat, kdo chce prostě kvalitní servis, skvělý domácí jídlo z českých surovin. Už jenom takový třeba hovězí vývar. Lidi, když napadne hovězí vývar, tak si představí tu skvělou polívku, kterou dostanou v jejich svatební den, ale co všechno zatím stojí, vlastně výběr pečlivej hovězích kostí, pečlivý výběr zeleniny, domácí nudle, všechno opravdu jako děláme domácí a od píky, takže proto určitě.
3: Když zůstanu u těch svadeb, jaké je nejoblíbenější menu?
4: Nejoblíbenější menu v poslední době se to jakoby hodně mění, ty svatby. Už to není jenom taková ta klasika, co jsme znali vlastně tenkrát, šunková rolka, hovězí vývar a svíčková, ale dneska vlastně ty lidi jako jedou hodně do různých extrémů, ať už v podobě třeba svatebního celidojního grilování nebo speciálně upraveného menu podle toho, co mají rádi, ale vracíme se samozřejmě i ke klasikám. Teďka nedávno, třeba před měsícem jsme měli na svatbě dokonce smažený sýr s hranolkama, na který jsem teda já sám koukal na to menu, ale prostě hosté si to takhle přáli, takže uděláme všechno, co si hosté přejí.
3: Kdyby si vás chtěl někdo pozvat, a teď nemluvíme asi jenom o svatbě, ale i o jiných příležitostech, co má pro to udělat?
4: Nejlepší je navštívit náš web www.rodinnycatering.cz a nebo jsme samozřejmě i na Instagramu Rodinný catering, všechno s malým psáno dohromady.
3: Na jakou akci se chystáte v nejbližší době?
4: V nejbližší době máme teďka pátek a sobota svatby tady na krásné Praze Východ, takže určitě ještě září jedeme svatby a pak vlastně ze září to přichází pomalinku do firmních večírků a večírků státních zpráv, jako třeba ministerstva a tak dále.
3: Takže jestli tomu dobře rozumím, obhospodařujete hlavně Prahu a střední Čechy?
4: Hlavně Prahu a střední Čechy, ale vlastně dneska už působíme s tím, že když se vozíme svoji kuchyni po celých Čechách vlastně.
3: Já vám přeju hodně štěstí, ať se vám teda daří v tom, co děláte a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju, zdravím všechny na Blaníku, naschle.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme. A teď píseň, kterou by Péťa nikdy nemohl zpívat, protože se jmenuje Proč mě nikdo nemá rád a Péťu má každý rád.

Krištof a Hollywood na vlnách Rádia Blaník. Pořád ještě se prý stává, že někdo běží za Richardem Krajčem a volá: pane Krištofe, Krištof Krajčo, no, tak to víte, když se pojmenujete kapelu takhle křestním jménem, tak se vám to může stávat. Možná, že existuje i kapela, která se může jmenovat Bronislav. V tom případě by ta kapela měla dneska svátek. Milí Bronislavové a samozřejmě taky Bronislavy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jo a Richarde Krajčo, já vás zdravím, ať vám to hraje, ať vám to hlavně odpočívá, protože Krištof má teď takovou koncertní pauzu, ale to vůbec nevadí, oni načerpají síly a pak se na to vrhnou jako nikdy. Jako my, za chvilku Eňa, Jirka Korna, taky Miraj, tenkrát na Blaníku.

0: Mira a jejich podsta nultým letům v muzice, tenkrát na Blaníku. Ale teď je teď a v době umělé inteligence se mluví o tom, která zaměstnání časem zmizí. Ale pražské služby přicházejí naopak s úplně novou profesí. Jmenuje se značkař a právě teď mají tito nově najetí značkaři v Praze plno práce. Musí totiž kolem škol a školek upravit nebo obnovit plno značek a přechodů pro chodce. Více říká mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
1: Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s 20 kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Jako odpovědný zaměstnavatel si jejich náročné práce vážíme a snažíme se jim vytvářet stabilní zázemí.
0: Takže nová profese, úplně. Ať žijí značkaři. A my se vrátíme k písničkám. Za chvilku roková babička, která nás už bohužel opustila. Tina Turner. A taky Petr Habka, Lucie Bílá. Dívám. Posloucháte Rádio Blaník.
2: 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
2: U nás na Blaníku.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Petr Hapka, Lucie Bílá, dívám se, dívám, posloucháte Rádio Blaník. Uteklo to jako voda, před námi je česká hodinka, přátelé. Podíváme se třeba na Karlštejn.
1: Prozrať mi můj, pane šlechetný.
0: Potom na Vinohrady, nebo chcete-li na Vyžlovku, protože tam se natáčel klip. Který má tolik desítek milionů zhlédnutí, že tomu snad ani nechci věřit a kluci taky ne. Zdravím vás do dodávky, pokud někam jdete, vohnouti. No a zahrajem taky nejoblíbenější písničku, nebo minimálně druhou nejoblíbenější, i Vilecké.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: A to ona si Iva určitě zaspívá přímo do éteru, na to se připravte, přátelé. Hezky česky vám budeme hrát celou následující hodinu. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 a čtvrt minuty už bude 12.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pěkné poledne. Zítra bude převážně oblačno. Po ránu počítejte ještě s přeháňkami. Během odpoledne ale bude mraků postupně ubývat, pak nás čeká polojasná obloha. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů a foukat bude mírný vítr. Toliko počasí. Teď je tu dopravní servis.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
3: Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Ďáblice havarovala dvě nákladní auta a silnice je tam dočasně uzavřená. Kolona sahá až na dálnici D8 na 5. kilometr. Na dálnici D1 na 75. kilometru ve směru na Prahu překáží odstavené osobní auto s přívěsem. Dejte tam pozor. A na Benešovsku na příjezdu do Bukován z Větrova probíhají stavební práce. Silnice je tam dočasně uzavřená. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Tropické teploty budou i příští týden. Války přejí českým zbrojařům. Začínají bobulové slavnosti.
2: Radio Blaník.
4: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pátek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Podle meteorologů nás čeká zítra polojasno, přehánky jen místy a spíš k večeru a teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na Moravě na 31. V sobotu se ochladí, bude trochu pršet a od neděle to zas půjde nahoru. V úterý můžeme čekat opět kolem 30. První česká střela s plochou dráhou letu úspěšně prošla testy, píše iDnes.cz. Měří 4 metry a dopraví 100 kilový bušniny do vzdálenosti přes 600 kilometrů. Konstruktéři už vyvíjí další dvě těžší varianty. Česká firma je připravená spustit masovou výrobu a na to si ji vybralo mezi desítku nejlepších inovátorů. Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro okamžitou pomoc. Poslouží dětem, které soudy odebraly rodinám kvůli týrání. Vznikne v Jindřichově Hradci a kraj městu dá na stavbu 6 milionů. Na jihu Čech jsou už stejné objekty ve Volyni a ve Strakonicích. Úřady v České republice odebraly loni z rodin přes 3600 týraných dětí. Září je měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme těšit na jihomoravský Trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. No a co nás čeká například v Mikulově, prozradí mluvčí akce Dominik Ryšánek.
5: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
4: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo třeba karlštejnské vinobrání. Tak na zdraví, tolik zprávy, teď mě střídá Pepa.
6: Na zdraví.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
7: Krásné skoro poledne, přátelé, za 20 vteřin už je to tady. Pokud máte už něco dobrého k jídlu, tak dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, protože je to česká hodinka. Za malou chvilku vám taky vysvětlím, k čemu jsou ty naše samolepky Rádia Blaník a Centropolu. A taky vás nalákám na víkend na Blaníku, protože ten bude výjimečný a opravdu veskrze blanický. A teď je 12 a tohle jsou Mandraže. Hledá se žena. Krásné poledne s Blaníkem.

0: Lucie Vondráčková a vzkaz v láhvi. A co je na každé správné láhvi? Etiketa. A etiketa je v podstatě samolepka, že jo?
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: V září bychom si na Blaníku mohli dát takové heslo lepíš, lepím, lepíme, protože jde o samolepky, přátelé. 100 tisíc za jednu jedinou samolepku, to je možné jenom na Blaníku. My jsme pro vás udělali samolepky, které rozdáváme vlastně na každé naší letní akci, dokonce i krajánci rozdávají, rozdávali jsme ji celé léto, pokračujeme i teď v září. Je to sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Pokud už ji máte, tak si ji prosím vás někam nalepte, někam, kde je to vidět, třeba na okno, nebo na auto, nebo na počítač, jestli máte třeba notebook, nebo můžete klidně na telefon, jestli se vám tam vejde, i když ona je poměrně velká, to byste museli mít hodně velké pádlo, jak se říkalo v 90. letech. Dejte si ji kam chcete, ale ať je trošku vidět. No a náš krajánek, ten vás přijede zkontrolovat. Buď Vlasta Suk, nebo Martin Císař, nebo Lukáš Valenta, vyrazí za vámi. Jak se dozví, že ji máte nalepenou? To si asi kladete tuhle otázku. No musíte nám to dát vědět. SMS-kou na číslo 603 118 118. Napište celé své jméno a kde vás tak zhruba krajánek může najít s tou samolepkou. Samolepku tam určitě zmiňte, ať víme, že píšete kvůli ní. No a pokud nechcete psát SMSku, tak se podívejte na náš web radioblanik.cz, tam je formulář, ten vyplníte a krajánek si to taky najde. No a budeme jezdit každý pátek, sobotu i neděli, takhle prodloužený víkend, kontrolovat ty vaše samolepky. Zítra začínáme, zítra vyjíždí Vlasta Suk a pro toho, kdo bude mít nalepenou tu samolepku, tak má připravených 5 000 korun v hotovosti. A pokud navíc ten dotyčný bude zákazníkem Centropolu, tak přihodí ještě 2 000 navrch, takže 7 000. A to pořád ještě není všechno. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále rovných 100 000 korun na ruku. Stačí si správně tipnout na tu naší herní otázku, kterou se dozvíte zítra z vysílání Blaníku. A pokud ještě samolepku nemáte, no tak zítra máme koncert v Prostějově, pozítří v Pardubicích, tam stačí přijet, říct si o ní, my tam budeme chodit mezi vámi a rozdávat je, protože o samolepky jde především teď v září, v sluníčkovém září.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak, Matěj Homola, Honza Homola, Jirka Zemánek a Fenek Steiner. Znáte tuhle čtyřku? To jsou vohnouti.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Biograf Láska. Biograf Láska 2, nový příběh. Takhle se jmenuje ten nový muzikál, pokračování muzikálu v divadle Kalich. A víte, co je před námi?
1: Víkend s Hanou Zagorovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Anička Písnička by totiž 6. září, tedy v neděli, oslavila 80. narozeniny. A my pro vás máme dárek. Jednak tedy vstupenky na ten muzikál, který jsem teď zmínil, do divadla Kalich, a navíc i novou kompilaci 4 CDček 80 osobně. A tam jsou ty nejkrásnější Hančiny písničky. A my vám je samozřejmě o víkendu budeme hrát. Tak laďte Blaník a mějte u sebe telefon, já vám budu držet palce.

0: Tak jako v říkankách nebo v čítankách, jak to je, Ivo, co myslíš?
1: Čítankách.
0: Tak. Ivuško, ahoj.
1: Nazdar, já vás všechny zdravím, ahoj.
0: Ahoj, já mám pro tebe dneska téma a vážení posluchači pro vás taky, ale Ivu obzvlášť tohle téma potěší, protože ona je velkým sportovním fanouškem a obzvlášť hokejovým expertem. To se o ní obecně ví, že jo, tak teď posloucháte už nějaký ten pátek.
1: Samozřejmě.
0: Ivuško, představ si, že do hokejové NHL, do ano. nejslavnější a nejlepší ligy světa, ano. se po 30 letech vrací číslo 0-0 na drezech.
1: To je mouka, ne?
0: Ano, 2-0, ale já jsem vám říkal, že je expert. Ale normálně hráči budou moci mít 0-0 na drezu. Jo. Mm-hmm. Je to tak, že dřív to mívali často brankáři a naposledy to bylo v roce 1996, tedy před 30 lety, kdy to nosil Martin Byron, jo, což byla potom dvojka Dominika Haška v Buffalu. Ale potom to zrušili, že 0-0 je prostě blbý číslo, že by to tak nemělo být. A teď se to vrací a tohle číslo bude mít brankář, který bude úplně tou nejzazší možností, která může jít na leď. To znamená, první brankář se zraní, druhý brankář se zraní a potom, a to už se stalo, že nastoupil třeba Rolbař, jo, nebo třeba Kustot, tak ten právě bude moci mít číslo 0-0. A mě zajímá,
1: ano?
0: Jestli kdyby si hrála hokej, tak jaké by si chtěla mít číslo na drezu?
1: No takhle, jaká tam je škála?
0: No do 98.
1: Tak 7.
0: Proč 7?
1: No, mně se to číslo líbí a mám pocit, že mi nosí štěstí.
0: Jo.
1: Nevím proč, tak jako mě to teď napadlo. Sedmička je prostě hezké číslo.
0: A už ti někdy v životě přineslo štěstí?
1: No, určitě.
0: Ale jaký konkrétní příklad nemáš?
1: Já nevím, no, ale myslím si, že jo, že určitě.
0: Je to třeba tak, že 7. den v týdnu si nejšťastnější?
1: To je neděle, viď?
0: No,
1: tak to úplně neplatí.
0: Jo.
1: Tak budu to muset změnit.
0: Takže 5.
1: Ale možná bych to mohla dát na 3.
0: Proč?
1: Protože 3. se narodil můj syn a to je zrovna dneska. A dneska, přátelé, má 16 let.
0: Všechno nejlepší.
1: To je co, no. Ani hokejista není, ani fotbalista není, ale je chytrý a je zdravý a já mám z něj radost. A teď nastupuje na školu, takže prostě jsem taková jako hrdá matka, no.
0: Vidíte, dostali jsme se z NHL až do Zelenče. Tak se tady mějte krásně, já vám tady nechám Ivu. Hezké odpoledne.
2: Nejen dobrý hulby, ale i Blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

stromů podél cest. Ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám, a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec, kde je

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Poetika a půlnoc na Blaníku. No tak půlnoc není. 13. hodina bude, jo? To jenom, abychom v tom měli jasno. Za 6 minut nám odbije a potom si dáme Daniela Landu.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Taky Brontosaury a Růži z papíru.
1: Na půdi jsem vystřelil růži z papíru.
0: A zaspívá i Petr Kolář.
1: Jednou nebe zavolá, díky vám.
0: Ale budou to i další písničky. Zaspívá Petr Muk, Olympici a další, prostě je se na co těšit. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno. Ráno čekáme výjimečně přehánky. Během odpoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
4: Na trase Slaný Mělník poblíž odbočky na Ješín havarovalo osobní auto s nákladním. Silnice je průjezdná jedním pruhem. Na průjezdu Příbramí v Evropské ulici na kruhovém objezdu došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Blokovaný je tam jeden pruh, počítejte se zdržením. A popojištět budete také na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice bourala dvě nákladní auta, projíždí se tam jedním pruhem. Kolona sahá až na dálnici D8 na 5. kilometr. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Podle vzorce průměrná mzda roste. Houby už vystrkují klobouky. Studijní program pomůže zdravotnictví. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Počasí přeje koupání, zítra se teploty přiblíží k tropické 30 a bude většinou jasno. Městská koupaliště jsou stále otevřená, jen zkrátili otevírací dobu. A pokud dáváte přednost těm v přírodě, o kvalitě vody se nejdřív přesvědčte na webu koupacivody.cz. Průměrná mzda v Česku stoupá, alespoň podle statistického úřadu si lidé ve druhém čtvrtletí polepšili o 3 000 korun a berou skoro 52 000 měsíčně. K číslu došli, když celkový objem mzdových prostředků v ekonomice vydělili celkovým počtem zaměstnanců, tedy i manažery ze 150 tisíci a uklízečky z 20. Deště z konce prázdnin probouzí houby. Někde se objevily už například žampiony, bedly nebo hnědé hřiby. Podle mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou vytváří Český hydrometeorologický ústav, určitě najdete v Krkonoších, Krušných horách, na Šumavě nebo v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Na východě Čech citelně chybí nelékařský personál. Situace by mohl vylepšit nový studijní program Hradecké univerzity Všeobecné ošetřovatelství. Budoucí sestry a bratři budou studovat v Náchodě s praxí v nemocnici, jak říká starosta města Jan Birke.
3: Se otevírá od října jedna třída vysoké školy, tam bude vlastně diplomovaná sestra, to z nás včetně kompletného vzdělání, takže úplně úžasný, protože nemocnice Náchod potřebuje sestry, diplomované sestry a vzdělání.
2: Nové prostory jsou ve střední zdravotnické škole v Náchodě, vznikly ve stavbou nevyužívaného podkroví historické budovy. Tolik zprávy a teď vás bude bavit Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Za pár vteřin odbije 13. hodina, my startujeme odpolední vysílání. Jak už jsem slíbila, je nabité spoustou hezkých písniček. Startujeme hezky česky, jsou tu olympici. Dobrý den.

0: Posloucháte Rádio Blaník, za 4 minuty bude 1:45. Do Prahy se opět vrací Signál Festival a letos se spoustou novinek. Podrobnosti pro vás má právě teď náš reportér Radek Barkman.
1: Krásný den. Signál Festival už několik let neodmyslitelně patří k podzimní Praze. Promítání na budovy, okrášlené památky nebo krásně osvícená Vltava dotváří atmosféru říjnových měsíců české metropole. Letos se však centrum dění přemístí primárně do Davids. Centrem se tu stane především stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Jedna z nejvýznamnějších průmyslových památek Prahy je navíc od roku 2010 i národní kulturní památkou. Její prostor se stane dějištěm site-specific incidence Voda v podání souboru Laterna Magica. Chybět nebudou ale ani největší světová esa. Například na slepém rameni Vltavy vznikne 10-metrová laserová instalace tajvanského umělce Aka Changa, který využívá klidné hladiny vody jako zrcadla, jež laserové paprsky neustále násobí a vytváří tak iluzi nekonečné hloubky. Zastoupen bude i legendární Jim Campbell, který okrášlí nedaleký park Lazara Cardenase s dílem Scattered Light. Festival letos proběhne mezi 15. a 18. říjnem a většina z 21 inscenací bude návštěvníkům přístupná bezplatně. Novinkou také bude tvorba studentů ČVUT a VŠCHT, kteří si připravili například chemickou show. V kampusu Hybernská navíc bude k dispozici bohatý program i pro nejmenší návštěvníky. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: No tak paráda, je se na co těšit. A vy si zaznamenejte, že Signál Festival se uskuteční od 15. do 18. října v Praze. A my pokračujeme dál, je tu Verona.

Něžné dotyky a Petr Muk na Blaníku. Krásné odpoledne vám přeju, doufám, že se máte dobře a doufám, že Blaník je vám příjemným společníkem. Za chviličku si dáme další muziku, balet, hej pane disc jockey, taky zaspívá Petr Kolář, Jednou nebe zavolá.

0: byl Petr Kolář a jednou nebe zavolá. No a Petr Kolář volá, halo, halo, doražte do Prostějova.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože tam nás už tento pátek čeká další letní koncert Rádia Blaník. Začínáme ve 4 odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a právě Petr Kolář bude jedním z vystupujících nebo z účinkujících. A kromě něj taky zahrají a zaspívají Janek Ledecký, skupina Slza a taky naše blanická kapela. No a pozor, o den později v sobotu 5. září jedeme do Pardubic. Tam začínáme trochu dřív, už v 11.30 dopoledne na Pernštýnském náměstí a tam bude Petr Nať, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela a skupina No Name. Ani na jednom koncertu se neplatí vstupné, takže vemte, koho můžete a přejďte si s námi užít konec léta. No a navíc budeme samozřejmě avizovat naši další blanickou hru s Centropolem, takže si nezapomeňte na našem koncertu vyzvednout sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože někomu z vás už brzy přihraje spoustu peněz. Jeden z vás získá i 100 000 korun. Tak se za námi zastavte v pátek v Prostějově, v sobotu v Pardubicích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5 000 u Dytonu.
1: Každé všední dopoledne 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: díváš.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: a Marta Kubišová, Nechte zvony znít.
1: A já prosím, nechte zvony znít.
0: I nadále vám na Blaníku budeme hrát hlavně hezky česky, ať máte pohodové odpoledne, ať už jste kdekoliv. No a 14. to bude za 6 minut.
2: Radio Blaník.
3: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou oblačná. Ráno čekáme výjimečně i přehánky. Během odpoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Kladně v americké ulici na úrovni obchodního centra bourala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením. Popojištět budete i na trase mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Na průjezdu Krchleby bourala dvě osobní auta, neprůjezdní je tam jeden pruh. A na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Ďáblice se srazila dvě nákladní auta. Místem se projíždí jedním pruhem. Kolona sahá až na dálnici D8 na 10. kilometr. Zdržíte se tady asi půl hodiny. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Cena nafty bude podle analytiků stoupat. Mobil v ruce zásadně snižuje pozornost. Cestování Češi prostě milují. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pohonné hmoty v Česku lehce zdražují. Oproti minulému týdnu stoupla cena Naturalu 95 o 30 a nyní se u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,30. Nafta stojí 45,90, což je víc o 10 haléřů. Podle analytiků bude nafta zdražovat dál. Důvodem je drahá ropa a nedostatek kapacit rafinérií. Sedmiletý chlapec spadl kvůli sledování mobilu do kolejiště metra ve stanici Muzeum. Díky velmi rychlé reakci cizince, který pro dítě skočil do kolejiště, se ho podařilo dostat během pár vteřin zpátky na peron. K záchraně pomohlo i to, že jeden z cestujících zmáčkl nouzové tlačítko na okraj nástupiště. Měli bychom přesně vědět, ve které stanici, kde takové tlačítko je. Základna hasičů, policie a záchranářů v Turnově je hotová. Trvala 2 roky a stála 265 milionů. Provoz zahájí v areálu na okraji průmyslové zóny Vesecko v říjnu. Investorem je Liberecký kraj, který oceňuje nejen polohu nedaleko D10 a dvou silnic první třídy, ale i to, že jsou všechny složky IZS na jednom místě. Chuť Čechů cestovat neupadá. Letošní letní sezona byla úspěšná i přesto, že u nás panovaly tropické teploty. Potvrzuje to za Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur Jan Bezděk.
4: Já si myslím, že pro Čechy je hodně důležité to moře, tím, že ho tady nemáme. Prostě ten týden nebo 10 dní u moře je takové synonymum letní dovolené. Možná vlastně ty teploty už se příliš neliší mezi těmi tady a mezi těmi v Řecku a v tom Řecku přece jenom toho moře se to tráví líp než tady v České republice. Takže ten zájem, že by nějak jako klesal, to nepozorujeme.
3: Lidé měli největší zájem o řecké ostrovy, Turecko nebo Egypt. Tolik zprávy a teď vracím slovo Ivě.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
5: My pokračujeme dál s krajankem Vlastou Sukem. Jsme v úterý byli v Prostějově, kde proběhne náš páteční letní koncert. No a dneska se Vlastík vydal do Pardubic, kam jedeme s letním koncertem už tuto sobotu. Za chvilku se nám tedy z místa ohlásí živě. A my posíláme první písničku v této hodině. Je to Divokej byl a síť. Tak příjemný poslech.

0: přání a 11. prikázaně. Tak za 5 minut, 14:45.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, ano, jedeme za vámi a my za vámi jedeme nejenom s Vlastou Sukem jako krajánkem, ale taky v sobotu do Pardubic s letním koncertem. No a Vlastik je právě teď v Pardubicích, tak se tam za ním teď podíváme. Tak Vlastiku, já tě zdravím, ahoj!
2: Ahoj, dobré odpoledne, já tě také zdravím, tentokrát z Pardubic, jsem na Pernštínském náměstí, kde už tuto sobotu proběhne Den Pardubického kraje, spojený s letním koncertem Rádia Blaník. Startujeme o 11:30 v rámci našeho programu. Zaspívají blanická kapela, Vojta Nedvěd, taky Olga Lounová, Petr Naď a slovenští No Name. Vstupné se pochopitelně neplatí a já už tady mám taky mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den všem posluchačům Rádia Blaník.
2: Jak se těšíte na tenhle Den Pardubického kraje spojený s letním koncertem Blaníku?
3: Na Den Pardubického kraje se tradičně všichni těšíme, je to akce, která má více jak 10letou historii v této podobě s koncerty a já jsem velmi rád, že již několik let je naším partnerem právě Rádio Blaník.
2: Já jsem tam vyjmenoval nějaké vystupující, ovšem ten program bude daleko bohatší.
3: Tak my jsme v letošním roce akci přesunuli jednak na září a jednak také na sobotu a uvidíme, jak se návštěvníci tohoto našeho Dne Pardubického kraje s tímto termínem stotožní. Ten den, jak jste říkal, začíná mnohem dříve než koncerty kapel spojenými s Rádiem Blaník. Začínáme v 11:30 a to slavnostním nástupem krajského vojenského velitelství v Pardubicích a poté poměrně velká zajímavost, hudba Hradní stráže se svým koncertem a ten program pokračuje skutečně až do večerních hodin.
2: A co doprovodný program?
3: Kromě koncertu na Pernštínském náměstí si na své přijdou opravdu všichni návštěvníci od malých dětí až po seniory. Budou zde prezentovány regionální potraviny spojené s Pardubickým krajem. Návštěvníkům se představí také střední školy Pardubického kraje. No a tradičně pro děti budou připraveny složky integrovaného záchranného systému se svými ukázkami a se svojí technikou.
2: Když přijde rodina s malými dětmi, je tady i něco pro ně?
3: Kromě prezentace složek integrovaného záchranného systému je připravená také soutěž o 26 plyšových pávů v našich kulturních institucích. Ta 26 je symbolická, protože Pardubický kraj v letošním roce slaví 26 let své existence.
2: Tak to je krásné. Dominiku, já vám děkuji za rozhovor a budu se těšit po 17. hodině. Ještě se přihlásíme, tak se mějte hezky, nashledanou.
3: Díky moc, nashledanou.
0: No a my budeme poslouchat, budeme naladěni a těšíme se na další informace z Pardubic. Vlastíku, ahoj.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: A teď už si dáme další písničky, teď Sinéad O'Connor a hned v zápětí Karel Gott a Léto, jak má být. Jsme Blaník.

Tak to byl Phil Collins na Blaníku. Někde se najde poklad, který na první pohled nevypadá na milionovou výhru, ale i tak přináší svědectví. Při bourání starého objektu v Povrlech u Ústí nad Labem objevil bagrista zapomenuté sklepy. No a v nich byly dvě obří keramické nádoby, které připomínají sudy na zemi.

0: zdrželý. A zjistilo se, že jde o historické pánve na roztavenou měď, kterou tu místní kdysi zpracovávali. Jednu 200-kilovou nádobu historici odvezli do Ústeckého muzea a druhou do muzea v Povrlech. To slavnostně otevřou mimochodem v sobotu a můžete být u toho. Tak tolik zprávy z regionu a my se za chviličku vydáme za další dobrou zprávou se Sárou Dvořákovou.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: První týden školy už bude téměř za námi, vidíte, ani to nebolelo. Zítra už je totiž pátek a to už je taková malá sobota. No a v pátek nás čeká pravidelná šťastná hodinka, kdy vám mezi 8 a 9 budeme hrát speciální výběr dobronáladových písniček, ale také budeme odměňovat vaše dobré zprávy. Těší se na vás Petr Slíva. Ještě bez Adélky.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.

0: Freddie Mercury na Blaníku. 14 hodin a 40 minut je přesný čas. No a nás, voilà, čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A samozřejmě i s dnešní dobrou zprávou je tu Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj a povídej.
2: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Dnes se podíváme do Vysokého Mýta, kde má dlouholetou tradici fotografie. Letos je to přesně 120 let od chvíle, kdy tam vznikl klub fotografů amatérů, jeden z nejstarších klubů svého druhu v Čechách. A tahle tradice rozhodně nezůstala jen v minulosti. Při životě jí drží sdružení Art Foto Vysoké Mýto, které funguje v rámci místního spolku Triangle. Právě 120 let fotografování ve městě teď připomene výstava s názvem Historie zachycená světlem v Šemberově domě v ulici Alojze Vojtěcha Šembery nedaleko Vysokomýtského náměstí. Dnes v 16 hodin ji odstartuje vernisáž a co všechno návštěvníci v expozici uvidí, řekne ředitel krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.
3: Návštěvníci na výstavě uvidí historické fotografie, uvidí také historické aparáty, no a za zmínku rozhodně stojí to, že budeme vystavovat nejstarší fotografii z Vysokého Mýta, která je z roku 1858 a je na ní zachycena budova školy. Rád bych také pozval do našeho nového krajského technického muzea v ulici Kapitána Poplera, kde je celá řada velice zajímavých technických exponátů z území celého Pardubického kraje, a to od historických velocipedů přes letadla až po autobusy Karosa.
2: Takže na Pardubicku je rozhodně co objevovat a ještě doplním, že výstavu v Šemberově domě můžete navštívit až do 15. listopadu.
0: No paráda, tak děkujeme za pozvání do krásného Pardubického kraje. Nejenom, že se těšíme na letní koncert Rádia Blaník, ale můžeme vyrazit i na zajímavou výstavu. Skvělá zpráva. Dobrá zpráva Rádia Blaník. Děkujeme za ní.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
1: Víkend s Hanou Zaborovou na Rádio Blaník.
4: Málo kdo na Blaník patří tak, jako právě ona.
5: Jeden z lodí nese jméno Gwendolina.
1: Jedinečná Hanička Písnička by oslavila 80. narozeniny.
4: A my to nemůžeme nechat jen tak. Už o tomto víkendu vám proto budeme rozdávat vstupenky na nový muzikál divadla Kalich, Biograf Láska 2.
1: Nový

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to byla Věra Martinová, brzy bude ráno. No, brzy ne, ještě nějaký čas nám zbývá. Taky budeme spinkat, že jo? Se na to dneska těším. Přátelé, 15. hodina je před námi. Za chvilku další odpolední program a budou tam i české písničky. Turbo. Krásný. Taky se dáme jednu pohádkovou Petry Černocké. A zaspívá i Dalibor Janda. Patnáctá to bude za 6 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Vaník. Počasí. Rádio Vaník.
1: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno. Ráno čekáme výjimečně ještě přehánky. Během odpoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Na trase mezi Příbramí a Sedlčany u Doblovic došlo k dopravní nehodě osobního auta. Na místě jsou záchranáři, dejte pozor. V Kladně v Americké ulici na úrovni obchodního centra havarovala dvě osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A popojíždět budete také na trase mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Na průjezdu Krchleby havarovala dvě osobní auta. Neprůjezdní je tam jeden pruh, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Renatou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Biokaše pro děti je nebezpečná. EZ karta zobrazí výsledky vyšetření. Jaroslav Hejna zůstane za mřížemi. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní potravinářská inspekce varuje před nebezpečným výrobkem Nature's Promise Bio rýžová kaše s jahodami a malinami. Pro kojence obsahovala 7x víc aflatoxínu, než je maximální povolené množství. Nebezpečná látka podporuje vznik rakoviny a jiných zdravotních problémů. Albert se omlouvá a lidem vrátí peníze. Dostane pokutu. Ministerstvo zdravotnictví spouští novou verzi aplikace EZ karta. Lidé si v ní mohou nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok a kromě očkování obsahuje i výsledky vyšetření. Do budoucna v ní budou možné také e-žádanky. Stejná data se pak zobrazí i na webu e-zdraví. Sériový vrah se na svobodu nedostane. Šumperský soud dnes zamítl Jaroslavu Hejnovi z Písecka žádost o podmíněné propuštění. V únoru 2005 dostal coby 23-letý doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu a v té době se stal nejmladším odsouzeným na doživotí. Včera. Pražané čím dál víc využívají sběrné dvory. Město chce proto jejich síť rozšířit a nabídnout lidem další možnosti, kam odpad zdarma odložit. Kde nová místa vzniknou, ví mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Na Zbraslavi vznikne nový sběrný dvůr v místě křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Pozemek se teď připravuje a vyklízet by se měl až do konce letošního roku. Druhý sběrný dvůr město plánuje v Praze Řepích. Půjde o moderní rampové zařízení, které má lidem usnadnit odkládání odpadu a zároveň zrychlit celý provoz.
3: Hlavním cílem je vytřídit co nejvíc odpadu a dál ho využít pro nové výrobky. Tolik zprávy a teď vracím slovo Ivě.
0: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
5: No a my pokračujeme dál, za chvilku se k nám přidá Mirek Táborský, se kterým se opět vydáme do Bečova nad Teplou a tentokrát si více posvítíme na jeden velmi významný poklad, který ukrýval Bečov, relikviář svatého Maura. Možná jste o tom četli, možná jste viděli fotografie, tak si řekneme, jak to tenkrát bylo. No a taky tady mám jednu zprávu z Itálie, jak tam jeden pán vyřešil drahé pohonné hmoty. Třeba vás budeme inspirovat. Začínáme hezky česky, je to Turbo, krásným dívkám.

0: Petra Černocká a legendární Saxána na Blaníku. 9 minut po 15. Pohodové odpoledne. A teď už Mirek Táborský a opět Bečov nad Teplou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych rád dokončil prohlídku středověkého hradu Bečov nad Teplou. A sice v přízemí východní věže v kapli navštívení Panny Marie. Ta patří k nejstarším částem hradu a zachovala si původní gotickou podobu. Stavební zásahy prozrazují, že se tu s kaplí původně nepočítalo, ale byla vestavěna do věže dodatečně a byla vysvěcena až později v roce 1400. Její obdélníkový půdorys je zaklenut dvěma poli křížové klenby a oltářní část má neobvyklou orientaci na sever. Je viditelné, jak byly časem různě měněny vstupy a okna. U jižní stěny stávala panská tribuna, podklenutá dvěma poli křížové klenby. Celý interiér, stěny i klenby zdobí mimořádně hodnotné nástěnné malby na suchou omítku, tedy takzvané al seco, které vznikly v několika etapách kolem roku 1360. Na oltářní stěně presbytáře je ústředním motivem ukřižování s postavami Panny Marie a setníka. Tyto malby jsou nejstarší. Pod nimi je nejvýraznějším tématem zvěstování Panně Marii s andělem a holubicí Ducha Svatého. Dalšími výjevy jsou narození Ježíše, klanění tří králů, korunovace Panny Marie a její smrt, ale také náměty ze života církve. U nás ojedinělé je zobrazení ukřižovaného stvárněné pod italským vlivem v tunice s rukávy zvané Volto Santo, tedy svatá tvář. Výzdoba kaple však utrpěla zejména v době, kdy sloužila jako mlékárna. Některé malby ještě čekají na restaurování. Vyvrcholením prohlídky je okamžik, kdy vám průvodkyně ukáže místo, kde byl v roce 1985 objeven relikviář svatého Maura. Ten se po letech nákladného restaurování vrátil do Bečova, kde byl vystaven od roku 2002 v prostorách barokního zámku a od roku 2021 je součástí samostatného okruhu ve vzorově rekonstruovaných pluhovských domech. No a já se příště do Bečova naposledy vrátím a poradím vám, co byste tu kromě hradu a zámku neměli minout. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: pasta.
1: A fidly. Ceny pohonných hmot jsou jako na houpačce, nafta se nám bude zase zdražovat. No a tahle cena netrápí jenom nás, ale trápí i lidi ve světě. A třeba jeden 56-letý Ital to vyřešil po svém, mně se to hrozně líbí. Došla mu trpělivost a prostě přesedlal z auta na koně. Jo? Klisna jménem Maja ho doprovází naprosto všude, kam potřebuje, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Vidíte, všechno má nějaké řešení. Akorát teda musím říct, že teď má tenhle pán jednu obavu, aby se prý nezvedla spotřební daň za seno.

0: Marek Ztracený a ta bílá ti sluší. Tak pokud máte teď bílou, písnička byla pro vás. Přátelé, zítra v 9 hodin, co nás čeká?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ano, my se podíváme do tajemného roku, do minulosti, do celého jednoho roku budeme z něj hrát písničky a taky budeme vzpomínat, co se událo. A já tady pro vás mám na ten zítřek jednu nápovědu, protože v tom zítřejším tajemném roce se na televizních obrazovkách poprvé, to je důležité říct, poprvé objevil dnes už kultovní český seriál. Já myslím, že ho poznáte už podle znělky.

0: Já myslím, že ty dvě hlavní tváře už vidíte před sebou. Možná si i vybavujete nějakou hlášku z tohohle seriálu. Možná se jenom tak jako usmíváte, protože tenhle seriál prostě tento uměl pobavit a vlastně nic nám jakoby nevnucovat. Tak zítra bude tahle ukázka jednou z nápověd a vy už ji víte. Tak zkuste přemýšlet, co je to za rok a zítra mezi 9. a 10. se zapojte do tajemného roku u nás na Blaníku. No a já se s vámi loučím, za chvilku Martin Ledinský a my se uslyšíme zítra. Zítra je co? Zítra je pátek. Oho, zítra je den velkého juchu. A já tady budu. Tak ahoj.
1: 5 000.
2: 7 000.
1: A nebo rovnou 100 000.
2: Léto nekončí a na Blaníku vám rozdáváme hromadu peněz.
1: A bude vám k tomu stačit jedna jediná vylepená samolepka.
2: Buďte ve střehu. Dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
1: a Centropolem.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku Bankét. Pěkné odpoledne, teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich Daniel Landa. Touha je žít, zůstat a neodejít. Těšte se taky na Karla Kahovce. Modřínu há. Nebo na Petra Kotvalda. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 16 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou oblačná, ráno výjimečně s přehánkami. Během odpoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Na výjezdu z Říčan u Prahy u odbočky na Lipany směrem k nájezdu na dálnici D1 leží na silnici spadlé dráty vysokého napětí. Dejte pozor a počítejte tam se zdržením v kolonách. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. A na trase mezi Příbramí a Sedlčany u Dublovic došlo k dopravní nehodě osobního auta. Na místě zasahují záchranáři, buďte tam také opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Letošní léto bylo rekordně teplé. Výrobní haly zaměstnají všechny odsouzené. Výlov Rožumberka letos nebude. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Česko má za sebou rekordně teplé léto, píše iDnes.cz. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementýnu se jednalo o druhé nejteplejší léto za 252 let měření na nejstarší české stanici. Od června do srpna mělo průměrnou teplotu 22,8 stupně Celsia. V areálech věznic vyrostou moderní výrobní haly, podpoří zaměstnávání odsouzených, a to i těch, kteří z bezpečnostních důvodů nemohou opustit nápravné zařízení. Vláda na záměr vydá desítky milionů korun. Vězeňská služba ušetří za eskorty, sníží riziko útěku i vnášení drog a dalších předmětů. Cestování vlakem po plzeňském kraji je pohodlnější. 7 souprav prošlo po letech služby kompletní renovací interiéru. Co se změnilo, ví mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
5: Kromě obnovy sedaček došlo také k doplnění většího počtu elektrických zásuvek, a to včetně moderních USB-A a USB-C konektorů. Modernizací pak prošly i informační displeje, další tlačítka, madla, odpadkové koše nebo i samotné stolky.
4: A významnou proměnou prošly také toalety. Tradiční podzimní výlov největšího českého rybníka Rožumberka letos nebude. Rybářství Třeboň ho zrušilo kvůli suchu. V třeboňské rybniční soustavě chybí 40% vody, tedy asi 30 milionů kubíků. Sucho navíc komplikuje i běžné podzimní výlovy. Tolik zprávy, teď se vám o dobrou náladu postará Martin.
0: A za půl minuty bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Včera byl na Blaníku hostem muzikant, producent a hudební skladatel Ondřej Soukup. Byl také jedním z porotců první řady Česko hledá superstar v roce 2004. Za chvíli si kousek rozhovoru připomeneme. Řeč bude o písničce Láska je láska, kterou napsal pro Lucii Bílou. Bylo to celkem drama, protože dokonce videoklip k této písni byl zakázán. Vrátíme se k tomu za několik minut. A teď už pro vás na Blaníku máme Daniela Landu. Tak ať se vám hezky poslouchá.

Rádio Blaník.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Kahovec, přejeme pěkné čtvrteční odpoledne. Včera jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl muzikant, producent a hudební skladatel Ondřej Soukup a došlo i na písničku Láska je láska. Láska je láska. Tu napsal pro Lucii Bílou a došlo taky k tomu, řeč byla o tom, že následně tuhle písničku museli zakázat. Zkrátka, respektive ten videoklip musel být zakázán. No, poslechněte si to sami.
1: Představte si, mě tehdy říkal Karel Gott.
2: No.
1: Mě říkal, prosím tě, Ondřej, jak jsi to dokázal, že ti to zakázali? Není nic lepšího, než je zákaz. A já jsem říkal, no hele, já jsem to netušil, ale oni prostě jakýsi iniciativní člověk jménem Zajíc přišel, prostě zakázal to a ti nám udělal naprosto nehynoucí reklamu, protože k nám lezli ORF, CDF, prostě BBC, pořád je to začátek cenzury, nový začátek cenzury v bývalém komunistickém Československu. Ty z toho všichni z toho udělali šílenou kauzu, jo? Takže to bylo super, tomu panu Zajícovi jsme vděční do dneška.
0: Celé povídání s Ondřejem Soukupem už brzy uslyšíte a také uvidíte na našem webu radioblaník.cz a rozhovor bude také na našem YouTubeovém kanále. Za chvilku na Blaníku Petr Kotwald a tady už jsou Pretenders.

0: Bryan Adams, Rod Stewart a taky Sting na Rádiu Blaník. Za 7 minut bude 5:30. Na víkend pro vás opět chystáme něco speciálního, a to konkrétně víkend s Hanou Zagorovou. Hanička písnička by totiž 6. září oslavila 80. narozeniny a my pro vás po celý víkend budeme mít vstupenky na muzikál Biograf Láska 2, nový příběh v divadle Kalich a navíc i novou kompilaci 4 CD 80 osobně. Nebudou chybět ty nejhezčí písničky Hany Zagorové a vaše telefonáty do studia vždy, když nějaká taková písnička v našem vysílání zazní. A tak už tuto sobotu a neděli mějte po ruce připravený a hlavně taky nabitý telefon.
1: Víkend s Hanou Zagorovou na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Michal Tučník, Sindel X a nebo taky Jura Jahýb.
2: 3 vteřiny ke štěstí.
1: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16
2: u nás na Blaní.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekával. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Na Blaníku dohrávají Juraj a Heap a my vám přejeme hezké odpoledne.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: 100 000 za jednu jedinou samolepku. I to je možné. Možná právě na vás takové peníze na Blaníku čekají. Už jste na některé z našich akcí získali sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Pak jedině dobře. Stačí, když si ji nalepíte někam, kde bude dobře vidět. Může to být kamkoliv. Na okno, na auto, na ledničku, na dveře, klidně i na psí boudu. Zkrátka je to jenom na vás. Ono se to totiž vyplatí. Možná na tom už brzy pořádně vyděláte. Napište nám SMS zprávu, kde uvedete celé své jméno, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaší vylepenou samolepku, a to celé pošlete na číslo 603 118 118. Zaregistrovat do hry se můžete také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a pak už jen stačí čekat, jestli se u vás objevíme. Každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme vaše vylepené samolepky. Když za vámi dorazíme a samolepku najdeme, dostanete jako odměnu 5000 korun v hotovosti. Pokud budete mít navíc smlouvu s Centropolem, respektive pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, dáme vám dokonce 7000 korun. No, a teď to nejlepší nakonec. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále rovných 100 000 korun. Stačí si jen dobře tipnout a mít to správné štěstí. A pokud ještě samolepku nemáte, běžte si pro ní na jakoukoliv z našich zářijových akcí. Třeba na letní koncert. Zítra jsme v Prostějově a v sobotu v Pardubicích.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Za chvíli na Blaníku Petr Náť nebo taky ABBA.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte poukaz na nákup za 5000 u Dytonu.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává ABBA, přejeme krásné odpoledne. A před námi jsou další zprávy. V příští hodině pak Tornero od Ilony Čákové.
1: Podívej se mi do očí.
0: Těšte se taky na Václava Neckáře s Helenou Vondráčkovou. A zpívat bude taky Jan Kalousek. Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky. Za 5,5 minuty bude 17 hodin.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno, ráno čekáme výjimečně ještě přehánky. Během odpoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
1: Na výjezdu z Prahy po dálnici D4 směrem na Příbram se kvůli omezení u jíloviště na 9. kilometru vytvořila asi 3-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Popojíždět budete i na Praze Východ v Mukařově. V Českobrodské ulici na křižovatce s Louňovickou došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě jsou záchranáři. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Zdržíte se tam asi 15 minut. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Tropické teploty čekejte i příští týden. Řeky budou poprvé v historii dotovat slapy. Kyberzločiny chce vláda víc trestat. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pátek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Podle meteorologů nás čeká zítra polojasno, přehánky jen místy a spíš k večeru a teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na Moravě na 31. V sobotu se ochladí, bude trochu pršet a od neděle to zas půjde nahoru. V úterý můžeme čekat opět kolem 30. Povodí Vltavy sníží odtok z Orlíku. Důvodem je extrémní hydrologické sucho. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Poprvé v historii existence vodního díla Slapy začne povodí využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Násilí nemusí být očividné, může se odehrávat na dálku skrytě přes internet. Stát chce oběti před takovým jednáním lépe chránit a proto Ministerstvo spravedlnosti připravilo změny trestního zákoníku. Jaké chování by se mělo nově trestat, prozradí jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
4: Nově budou trestné dva typy jednání na internetu. Prvním je takzvaný doxing, tedy zveřejnění osobních údajů člověka s cílem vyvolat proti němu útok nebo výhrušky. A druhým je cyberflashing, tedy nevyžádané posílání pornografického obsahu, pokud může oběti způsobit vážnou újmu.
3: To je například, když nadřízený pošle takový materiál své podřízené v pracovní komunikaci. Zásobníky plynu jsou na začátku září naplněné ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu bude i přes pomalejší plnění zásobníků plynu pro nadcházející zimu dost. Tolik zprávy, teď vracím slovo Martinovi.
5: Renato, ano, děkuju a za půl minuty bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
0: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
5: Za chvíli se spojíme s naším krajánkem Vlastou Sukem, který zavítal do Pardubic, kde se chystá velká věc. Co přesně se v Pardubicích chystá, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky chystáme Queeny, Lucii Vondráčkovou a právě teď Michal David a Po cestách růžových. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě skupina Queen.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: V terénu je dnes Vlasta Suk. Vlasto, zdravím tě.
3: Ahoj, dobré odpoledne, taky tě zdravím a podruhé se hlásím z Pardubic z Pernštinského náměstí. Tuto sobotu 5. září tady proběhne Den Pardubického kraje spojený s letním koncertem Rádia Blaník. Startujeme o něco dříve, než jste zvyklí, o 11:30 a program jako vždycky nabitý. Olga Lounová, skupina No Name, Petr Nať, Vojta Nedvěd, Blanická kapela a k tomu další doprovodný program. Vstupné se ani tentokrát platit nebude. Stále si taky povídám s Dominikem Bartákem, mluvčím Pardubického kraje. Ještě jednou dobrý den.
4: Ještě jednou krásný dobrý den.
3: Tak už jste říkal, že se nemůžete dočkat, že to je parádní akce, tradiční, tak prozraďte nějaké podrobnosti ještě o tom.
4: Tak kromě již zmíněných koncertů nás čeká ukázka složek integrovaného záchranného systému. Odprezentují se výrobci regionálních potravin, oceněných tituly regionální potravina Pardubického kraje, ale také MLS Pardubického kraje. No a všem návštěvníkům, a to nejen v Pardubicích, se zdarma otevřou kulturní instituce zřizované Pardubickým krajem.
3: To zní hodně lákavě. Můžete vyjmenovat nějaké?
4: Tak jen v Pardubicích to máme Gočárovu galerii, také Pardubický zámek a nebo krajskou knihovnu a právě všechny tyto tři instituce jsou zapojené do již zmiňované soutěže o 26 plyšových pávů. Nicméně na své si přijdou návštěvníci i mimo Pardubický kraj. Například se zcela zdarma otevře hrad Rychemburg, který je zřizovaný regionálním muzeem v Chrudimi. Další institucí je i krajské technické muzeum, ve kterém i krajánek Rádia Blaník již před několika týdny byl. No a že se také regionální muzeum v Litomyšli, takže na své si v rámci Dne Pardubického kraje přijdou opravdu všichni, a to nejen ti, kteří navštíví Pardubice, tedy krajské město.
3: No tak se to slyšeli, na své si přijdete všichni, tak ještě mi prozraďte, jaké máte pocity před začátkem, jak se těšíte?
4: V tuto chvíli především všichni velmi bedlivě s napětím sledujeme, jaké vyjde počasí na sobotní den a pevně věříme, že to bude sluníčko stejně jako v logu Rádia Blaník.
3: Tak děkujeme. Dominiku, ať se vám daří a budeme se těšit v sobotu. A já se s vámi loučím, nashledanou.
4: Moc děkuji a budu se těšit se všemi posluchači Rádia Blaník.
3: No a podrobnosti samozřejmě uvidíte a dočtete se i na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Tak já se taky s vámi loučím a přeju vám krásný zbytek dne. Ahoj.
0: Vlasto, díky. Ahoj. Zdravíme do Pardubic.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Za chvíli na Blaníku Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou

Miley Cyrus na rádiu Blaník. Za 7 minut bude 17:30. Teď jeden tip pro Pražáky nebo pro návštěvníky hlavního města. V přírodním divadle v Divoké Šárce můžete pod širým nebem vidět pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Těšit se můžete už tuto sobotu 5. září na solisty, sbor a orchestr opery Národního divadla. Vstup je zdarma. Letos se akce uskuteční v rámci oslav Dne Prahy 6 a výročí obnovení tradice divadla v Šárce. Co se bude dít zítra v Prostějově a v sobotu v Pardubicích, to vám připomenu zhruba za 15 minut. Za chvíli na Blaníku Jan Kalousek, Ricky je povery a nebo vaše oblíbená písnička, která vznikla ke 250. Blaníku, Slunce dál svítí.

0: Na Blaníku se nám v tuhle chvíli rozblikaly všechny telefonní linky. Ono to má svůj důvod, protože tahle písnička Slunce dál svítí vám o prázdninách přinášela krásné peníze, ale jenom o prázdninách už máme po. Takže už vám za tuhle písničku žádné peníze nedáme, alespoň prozatím. Mimochodem, je to písnička, kterou zpívá i naše blanická kapela, kterou v následujících dnech opět budete moct vidět zpívat pěkně naživo.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už zítra zamíříme do Prostějova na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde se kromě blanické kapely můžete těšit na Janka Ledeckého, na Slzu a taky na Petra Koláře nebo na Olgu Lounovou. Zítřejší letní koncert v Prostějově začne ve 4 hodiny odpoledne a vstup je jako vždycky zdarma. A pozor, hned o den později, pozítří v sobotu 5. září přijedeme do Pardubic. Tam začínáme už dopoledne v 11:30, a to na Pernštínském náměstí. V Pardubicích vystoupí Petr Naď, opět taky Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela a skupina No Name. I v Prostějově nebo v Pardubicích si budete moct vyzvednout naší novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás rovných 100 000 korun. Těšíme se na vás na našich dalších letních koncertech zítra v Prostějově a v sobotu v Pardubicích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Na Blaníku Hrobář od skupiny Premiér. Hezký podvečer. Před námi jsou další zprávy a hned po nich skupina Holky.
1: Ráda, když se na mě usmíváš.
0: V příští hodině taky Činasky.
2: A mě se zdá, že je to hra.
0: Nebo Lahůdky od Divokýho Byla.
3: Ty jsi moje láska s oddělení Lahůdek.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Za 6,5 minuty bude 18 hodin.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno, ráno ještě výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
4: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
4: Za volantem.
6: Na Praze východ v Mukařově v Českobrodské ulici na křižovatce s Louňovickou došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, počítejte tam se zdržením. Popojíždět budete i na výjezdu z Prahy po dálnici D4 ve směru na Příbram. Tam se kvůli omezení u jiloviště na 9. kilometru vytvořila asi 3-kilometrová kolona. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Zdržíte se asi 15 minut. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: České dráhy testují ekopalivo. EZ Karta pohlídá preventivní vyšetření. Houby už vystrkují klobouky. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. České dráhy testují ve svých motorových vlacích plně ekologické palivo. HVO je moderní, plně syntetická, obnovitelná nafta vyráběná hydrogenací rostlinných olejů, použitých kuchyňských olejů nebo živočišných tuků. Podle Českých drah může úspora skleníkových plynů z tohoto paliva dosahovat 10%. Ministerstvo zdravotnictví spouští novou verzi aplikace EZ Karta. Co v ní najdete, prozradí šéf rezortu Adam Vojtěch.
9: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem, tak jak vlastně jde o věkovou strukturu.
8: Kromě očkování jsou tam také výsledky vyšetření. Stejná data se objevují i na webu e-zdraví. Deště z konce prázdnin probouzí houby. Někde se objevily už například žampiony, bedly nebo hnědé hřiby. Podle mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou vytváří Český hydrometeorologický ústav, určitě najdete v Krkonoších, Krušných horách, na Šumavě nebo v Libereckém a Královéhradeckém kraji. První česká střela s plochou dráhou letu úspěšně prošla testy, píše iDnes.cz. Měří 4 metry a dorazí dopraví 100 kilo výbušniny do vzdálenosti přes 600 kilometrů. Konstruktéři už vyvíjí další dvě těžké varianty. Česká firma je připravená spustit masovou výrobu a na to si ji vybralo mezi 10 nejlepších inovátorů. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer. Teď vás dál bude bavit Martin.
0: Renato, ano, děkujeme a za 2 minuty bude 18 hodin. Pěkný podvečer.
4: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít další díl našeho nového dopravního seriálu Jak se staví dálnice s mluvčími ředitelství silnic a dálnic Honzou Rýdlem a Petrou Drkulovou. Ještě předtím na Blaníku No Name, Lionel Richie a právě teď skupina Holky.

0: No Name, ty a tvoja sestra na Blaníku, hezký podvečer. Před námi je další díl našeho dálničního seriálu. Honza Riedl a Petra Drkulová z Ředitelství silnic a dálnic vám teď opět prozradí, jaké se chystají stavby a jak probíhají ty aktuální.
1: Jak se staví dálnice?
2: Dobrý den, Petro. Petro, hele, tak jak jsme pustili provoz na ten parádní dálniční přivaděč od Českého Krumlova?
3: Tak pojedeme na Lipno na kolo. Září nebo říjen, jsou tam pěkný.
2: Ale možná. Hele, a pak jak jsem se vracel, ale přes Budějky.
3: Po dálnici.
2: Kudy nudy. Ale chtěl jsem si projet tu trasu na písek.
3: Aha, a stál se na semafory, že jo? No nemáte si jít z dálnice?
2: No, každý ať s dovolením jezdí kam potřebuje nebo kam chce, ale hlavně plynule.
3: Ale tak to v Budějcích a pak i dál bude.
2: Jo, a všechny semafory vy tam přelakujete na zeleno.
3: Asfaltový vtipec tuhni.
2: Ale...
3: Když teď si mluvíme o severní spojce.
2: To je nějaký film, ne?
3: No ale to byla francouzská spojka, tohle je česko-budějovická severní spojka.
2: No a koho bude spojovat podle vás?
3: No právě směr od Písku a Vodňan s dálnicí.
2: Jak a proč, Petro?
3: No, sice trochu složitě, stavíme přeci jenom ve městě a musíme přes dráhu, ale hlavně teď musíte od Vodňan přes město a pak...
2: A to vaše pak je kdy?
3: Hotový budeme v roce 28, za rok a půl, tak pak pojedete po pohodlném přivaděči až na dálnici.
2: Jo, ale přes kruháč.
3: Ale taky ne furt. Na stavbu severní spojky naváže stavba takzvané okružní ulice, která mimo jiné přetranzituje provoz po estakádě nad Kruháčem.
2: Po estakádě nad Kruháčem?
3: 200 metrů. No po estakádě nad Kruháčem. Už jsme to řekli třikrát, tak to snad tak asi bude.
2: Jo, a hejtman o tom ví?
3: No jasně, klidně mu zavolejte.
2: A nebudu mu volat, jak jsme zahajovali tuhle stavbu obchvatu od Písku, tak jako směrem na Plzeň, tak byl takový upracovaný.
3: No a divíte se, víte, jaká je to dřina držet palce největšímu státnímu investorovi?
2: To jsme my.
3: Aby postavil všechno, co jsme slíbili.
2: No vždyť, hele, dokončí D3 u Kaplice a pak u Nažidel, jako to už běží, jo. Severní spojka, ta taky, to jsme si teďka řekli, rozšíření a obchvat silnice od Vodňan od Pištína přes Dasný a Časnovice až po Budějky.
3: To jsme neříkali.
2: No, protože je to hodně, tak tohle rozšíření 9 kilometrů, ale už taky staví.
3: Už jsem z toho fakt unavená, já už bych šla.
2: To jeho českýho asfaltu mám taky dneska dost, už bych toho nechal.
3: No ale na ty kola na Lipno pojedeme.
2: Po dálnici a přes přivaděč. A nejenom my, hezký týden.
3: Jan Riedl.
2: A Petra Drekulová. A
3: Ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice?
4: Na Blaníku.
0: Honzo, Petro, děkujeme. Další díl tu bude příští týden ve čtvrtek 10 minut po 18. hodině. Tento seriál najdete také na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. Dodejme, že Honza Riedl i nadále chodí živě odpovídat na vaše dotazy každé úterý od 16 hodin. Za chvíli na Blaníku Činasky, Marie Rotrová a tady už je Alvaro Soler. Hezký poslech.

0: Činasky na Blaníku za 7 minut bude 6:30. Už brzy tu bude Samira s reprízou rubriky Proč se říká, co se říká. Co znamená mít Filipa, to se dozvíte. Za chvíli zopakujeme si to. Do té doby další písničky chystáme Pavla Bobka.
1: Pojď dál a zpívej.
0: A těšit se můžete taky na Sandru nebo Divokýho Byla. Ať se vám Blaník hezky poslouchá.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: První týden školy už bude téměř za námi, vidíte, ani to nebolelo. Zítra už je totiž pátek a to už je taková malá sobota. No a v pátek nás čeká pravidelná šťastná hodinka, kdy vám mezi 8 a 9 budeme hrát speciální výběr dobronáladových písniček, ale také budeme odměňovat vaše dobré zprávy. Těší se na vás Petr Slíva, ještě bez Adelky.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.

0: Na Blaníku vám zpíval Pavel Bobek. Hezký podvečer.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Ne vždycky víme, proč se říká zrovna to, co se říká. Dnes dopoledne jste už od Samiry slyšeli, co znamená mít Filipa. Pokud jste to nestihli, teď pro vás máme reprízu.
3: Mít Filipa znamená být chytrý, důvtipný, pohotový, zkrátka rychle pochopit, která bije. A význam tohohle rčení je vlastně docela zvláštní. Proč Filip? Teorií máme hned několik. Jedna nás zavede do Bible. Filip, evangelista, tam potkal Etiopana, který četl proroka Izajáše a vůbec nerozuměl tomu, co čte. Filip si k němu přisedl a všechno mu vysvětlil tak dobře, že muž nejen pochopil, o co jde, ale rovnou se nechal i pokřtít. Takže dokud Filipa neměl, nevěděl. Jenže máme i další kandidáty. Karel Čapek nad původním rčením přemýšlel už v roce 1933. Zvažoval třeba svatého Filipa Neriho, který byl známý svou veselou a vtipnou povahou, nebo spojení se slovem Filipika, tedy ostrou útočnou řečí. To se ale dnes za pravděpodobný původ nepovažuje. A pak je tu ještě jedna možnost, že žádný skutečný Filip zatím není. Jeden náš český jazykovědec upozorňoval, že v češtině máme celou partičku slov na fi, spojených s chytrostí a mazaností. Filuta, fígl nebo fištron. A Filip do ní možná jednoduše krásně zapadá.
0: Samiro, děkujeme a zase zítra se budeme těšit.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Jerry Halliwell, Olympic a nebo Adam Ďurica. A jestli pak už víte, co se tady bude dít v sobotu a v neděli?
4: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
1: Víkend s Hanou Zagorovou na rádiu Blaník.
5: Málo kdo na Blaník patří tak, jako právě ona.
6: Jedenáct lodí nese jméno Gwendolina.
1: Jedinečná Hanička Písnička by oslavila 80. narozeniny.
5: A my to nemůžeme nechat jen tak. Už o tomto víkendu vám proto budeme rozdávat vstupenky na nový muzikál divadla Kalich Biograf Láska 2.
1: Nový příběh.
7: Je biograf láska.
1: A přidáme navíc i sprusunový komplet 4 CD. Hana Zagorová 80 osobně. Tak laďte Blaník a užijte si
5: víkend s Hanou Zagorovou na rádiu Blaník.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Na Blaníku Adam Ďurica, za 5 minut bude 7. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Argemu. Snad se vrátíš. Taky na Jakuba Smolíka. Blázen žárlí, až umírá. A koukám, že jste vybrali taky Terezu Maškovou s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům a během noci se výjimečně objeví přehánky. Zítra bude obloha většinou oblačná, ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a slunce bude pěkně svítit. Večer se ale bude na severu Čech zatahovat a později se tady místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů.
1: Martin Ledinský na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 7 a my vám přejeme krásný čtvrteční večer. Začínají písničky na přání a to znamená, že teď budeme celé 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň 3 pracovní dny předem vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Bronislav a taky Bronislava, tak všechno nejlepší. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání s písničkou od Argemy a teď na rozjezd Báječná ženská od Michala Tučného. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku dohrává Michal Tučný a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Argema Zbylo jen přání napsala Drahomíra z Holovou. S milí Blaníku dnes slaví své krásné 63. narozeniny paní Marie Krýdová z Čelákovic. Milá Maruško, k tvým krásným narozeninám ti přejeme mnoho štěstí, lásky a hlavně to zdraví. To ti vše ze srdíčka přeje Drahuš s přítelem Vláďou, Jana s rodinou, Nikča s rodinou a k velkému přání se přidává tvá maminka, která ti za vše moc děkuje, co pro ní děláš a zvládáš. Mám tě moc ráda a posílám ti krásné políbení, tvá Aminka. Krásné narozeniny přejeme, krásně si to užij.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: snad se vrátí.
1: Argema na Blaníku, teď už Jakub Smolík, písničku Jen blázen žárlí vybrala paní Zdenka z Plzně. Zdravíme do Super Rádia a prosíme o písničku pro Míšu Urikovou a její kamarádky Ivanku, Simču, Myšku, které se poctivě připravují na pondělní koncert pro radost. Holky, bude to super, užijte si písničku.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi skupina ABBA a Fernando. Píše Petr, posíláme pozdrav z Chorvatska do Rádia Blaník. Jsme tu já, moje manželka, syn a tchýně. Letos bohužel poprvé bez našeho milovaného tatínka a manžela, který už není mezi námi a moc nám chybí. Chtěl bych říct manželce a tchýni, jak moc jsou statečné a jak je obdivuju. Ať si tu dovolenou užijeme, načerpáme síly a hlavně si užijeme našeho malého lumpíka Alexíka. Prosím o zahrání písničky nám i tam nahoru od Aby Fernando. Děkuji a vy jste s Blaníkem.

0: Abba na Blaníku, teď už Tereza Mašková s Markem Lamborou a píše Monča ze Světlé. Milí Blaníku, prosím, zahraj tuto píseň pro moji lásku, kterou jsem poznala ve Světlé, Petře Rybářové. Miluji tě jako nikdy, děkuji za to, že jsi a že mi pomáháš to tady zvládnout, tvá Monča. Pak tady máme přání od Nikol z Jablonce nad Nisou. Ahoj všem, tohle přání bych chtěla poslat všem zamilovaným a hlavně své životní lásce, kterou hrozně moc miluji a děkuji, že tu pro mě jsi a bereš mě takovou, jaká jsem. Medvídku můj, miluji tě, tvoje kopretinka. A ještě tu je přání z Prahy od Anny, přání pro manžele Alexandra a Marušku Ficovi, milý brácho a švagrová, k vašemu úžasnému 50. výročí svatby vám z celého srdce gratuluji. Vydrželi jste spolu v dobrém i ve zlém, s úsměvem i s trpělivostí. Přeji vám hlavně hodně zdraví, lásky a pohody do dalších společných let. Sestra a švagrová Anka Jackson.
1: Blaník Radio.

0: Dolly Parton na Blaníku a teď už keks a písničku Nářez tu vybrala Petra. Všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje tvoje navždy milovaná žena Petra, Domča, Jituška a všichni, co tě mají rádi. A miluji tě a milovat tě budu navždy. Tak hrajeme, tady je skupina Keks.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: na Blaníku skupina Kex, za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání za chvíli Brontosauři.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: A na vaše přání taky Verona nebo Cool and the Gang. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi jsou brontosauři, růže z papíru a napsala Katrin z Litoměřic pro Slávka, že ho moc miluji a že je můj anděl strážný, tvá opička.

0: Na Blaníku vám zpívali Brontosauři a teď už náhodou od Verony píše Markéta ze Světlé nad Sázavou. Milý Blaníku, prosím o tuto píseň pro mého muže Dominika. Puclíčku můj, oba dva si teď procházíme peklem. Je to pro nás těžký, ale už jsme v půli cesty. Chci ti říct, že nás dva nikdo nerozdělí. Ty jejich tahy nás pohánějí kupředu. Jsem hrdá, že tě mám. Jsi můj anděl a já tvá křídla, to si pamatuj. Miluji tě navždy, tvá žena Markét.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Na Blaníku dohrává Verona a teď už na vaše přání Cool and the Gang napsala Žaneta z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, touto cestou bych chtěla poprosit zahrát pro maminku, jen tak pro radost, dcera Žaneta Adámková. Své přání poslala taky Pavla z Pardubic. Prosím o zahrání písně pro mého manžela Honzu dodatečně k jeho narozeninám, které měl před pár dny. Honzí, přeji ti z celého srdce jen to nejlepší, ať tvé kroky tě vedou k vysněným cílům a vždy najdeš důvod k radosti a úsměvu jako doposud. Mám tě moc ráda. To napsala Pavla.
1: Blaník Radio.

0: The Gang na rádiu Blaník, za 4 minuty bude 7:45. V písničkách na přání za malou chvíli Pokáč.
1: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád.
0: A do 8 hodiny taky Metallica nebo Jana Kirchner. Přeji pohodový večer s Blaníkem.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už slibovaný pokáč a písničku Mám doma kočku vybrala Petra z Kralovic. Milí Blaníčku, zahrajte prosím následující písničku pro Honzu Hinka z Kralovic k jeho zítřejším narozeninám. Náš milý oslavenče, hodně zdravíčka, spoustu dobré nálady, co nejvíc spokojenosti a prima lidí kolem sebe ti přejí všichni, co tě mají rádi, plus ze zvířecího nebe kamarádi Samík a Oskárek. Děkuji, Petra Hinková.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Na Blaníku Pokáč teď už Metallica napsal Stanislav z Chropině. Radušce Jachymiakové z Vyškova k jejím krásným narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstíčka, z celého srdíčka ti přeje Staník. Miluju tě.

0: Na rádiu Blaník dohrává Metallica a teď už je před námi Modrá od Jany Kirchner. Toto přání dorazilo ze Šumperka. Jednu pro Lukyho, který si dnes užívá noční směnu, haha. Ať mu to rychle uteče a ví, že na něj čeká někdo, kdo ho má moc rád. Ty víš, od koho to je. Jsi můj nej. Tak pac a pusu.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj.

0: Na Blaníku dohrává Jana Kirchner, za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy třeba Argema. Koukám, že jste vybrali taky Josefa Wagnera. Jen ty budeš dál mou láskou snů. Nebo Týnu s Martinem Hofmanem. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou oblačná a výjimečně se objeví přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům. Zítra bude obloha většinou oblačná, ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a sluníčko nabere na síle. Večer se ale bude na severu Čech zatahovat a později se tady místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za 30 minut bude 8 a písničky na vaše přání pokračují. Teď už Houby magický od Kabátů. Písničku vybral Zdeněk, který píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro manželku Vlastu k výročí naší svatby. Jak zpívá Milan Špalek, bylo to jenom na chvíli, v mojí starý košili nosíš mý jméno, tak ta naše chvíle trvá dnes přesně 50 let. Chci ženě poděkovat za všechny ty chvíle a doufám, že nás společné chvíle ještě nějaký ten rok čekají. Děkuji, Zdeněk. Alexandr z Prahy 6 píše: Milý Blaníčku, k našemu dnešnímu 50. výročí svatby bych své nejdražší manželce a nejhodnější mamince našich dětí za její lásku, starostlivost a krásné chvíle, co jsme společně prožili, prosil o zahrání písničky od skupiny Kabát, Houby magický. Tak hrajeme a pohodový večer přejeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku houby magický od kabátů a teď už Honza z Dobřenic a jeho přání. Budeme hrát kvíny. Přeju vše nejlepší, moc se na vás těším. Je mi moc líto našeho odloučení a mám vás rád. Pozdravuj děti, Moniko.

0: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už je před námi Jarošovský pivovar od Argemy. Napsala Elena z Chlumce nad Cidlinou. Jarko, přeji ti krásné narozeniny, hodně štěstí, víc odpočinku, úsměv na tváři, ale hlavně to nejvzácnější, a to je zdraví, které potřebuješ. To vše ještě mnohem víc ti přeje manželka Ela. Mám tě ráda.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku vaše oblíbená pivařská, no a teď už Josef Wagner a Velká romantika, Jen ty budeš dál mou láskou snů. Napsal Vojtěch z Vlašimi. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku pro moji budoucí manželku Káťu k dnešním narozeninám. Miláčku, přeji ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať tě děti ve škole nezlobí a hlavně, ať se nám příští týden v sobotu ta svatba vydaří. Miluju tě, Vojta. Kdybych

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už Hana Zagorová. Písničku Maluj zase obrázky vybrala paní Jana z Plzně. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Děkuji za vše, co pro nás děláš. Jsi skvělá máma, úžasná babička a také obětavá kočičí chůva a noční vrátná. Přejeme ti hodně zdraví, radosti a ať ti život maluje jen krásné obrázky. S láskou Jana, Míša, Michal a mamina.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Na Blaníku Hana Zagorová a teď už Náš cíl od Michala Davida. Napsala Pavlína z Bedihoště. Ahojky, prosíme moc o zahrání písničky pro našeho syna Rudolfa Koldu. Myslíme na tebe, lásko naše, potřebuji parťáka. Děkuji moc, maminka tvoje a táta se sestrami.

Michal David na rádiu Blaník. Týna a Martin Hoffman Jedno ráno, to je další písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsala paní Jiřina z Dolní Lutyně. Lásko moje jediná, děkuji ti, miluji tě, tvoje Jiřinka.

0: A koukám, že jste vybrali taky Depeche Mode nebo Valdemara Matušku a ten tady bude už za malou chvíli. No a čeká nás třeba taky narozeninová od Olgy Lounové. Tak hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Jo, když jdou na mužskýho léta, to není žádná legrace, teď vám o tom na Blaníku bude zpívat Valdemar Matuška a písničku vybrala paní Dana z obce Jistebník. Milý tatínku, dědo, pradědo, chtěli bychom ti všichni popřát k tvým 82. narozeninám hodně zdraví a klidu, ať si tady s námi ještě hodně dlouho. Máme tě všichni moc rádi.

0: Valdemar Matuška na Blaníku, teď už Přízrak 7B od Karamelů, napsala Iveta z Prahy. Prosím, milý Blaníčku, o zahrání pro mého muže. Miláčku, dnes je náš den, třetí výročí svatby a zároveň krásných skoro 13 let společného života, 13 let lásky, společných zážitků a smíchu. A víš co? Já bych neměnila. Tak posíláme Karamel.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a tady už jsou Depeche Mode, napsala Barbora. Dnes oslaví své kulaté narozeniny Aleš Lundák z Obecnice. Alešku, k tvým narozeninám ti přejeme jen to nejlepší. Ať tě život stále baví a potkáváš na své cestě jen ty správné lidi. Máme tě rádi, Bára a Anitka.

Na Blaníku dohrávají Depešáci a teď je před námi narozeninová od Olgy Lounové, napsala paní Valentová z Rokycan. Dnes slaví František Valenta 80. narozeniny, přejeme hlavně zdraví, štěstí a radost z vnoučat a pravnoučat. Máme tě rádi, manželka Dagmar, dcera Radka s manželem, vnuk Michal s přítelkyní a vnučka Lucka s manželem a pravnoučata Karolínka a Patrik.

0: Michael Jackson na Blaníku a tady už jsou Modern Talking. Poslední vaše dnešní přání napsala Helena z Prahy. Písničku posílám panu Liborovi IV., protože díky jemu jsem celé léto prožila s krásnou hudbou. Za to mu děkuji.
1: Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

0: Fool's Garden na Blaníku, za minutu bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, a pak už tu budou další písničky. V příští hodině se můžete těšit na Karla Gotta.
1: Páni a paní, rým, jak se ruší žal.
0: Taky na Nedvědy.
2: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást.
0: Nebo na Michala Davida. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům a během noci se výjimečně objeví přehánky. Zítra bude obloha většinou oblačná, ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a slunce bude pěkně svítit. Večer se ale bude na severu Čech zatahovat a později se tady místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 9. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer. Síť cyklostezek v Česku se dál rozšiřuje. Další stavbu cyklostezky zahájil Středočeský kraj. Víc o tom na Blaníku za chvíli. A teď už Miraj a Trips. Hezký poslech.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdát.

0: Na Blaníku Jiří Korn, přejeme pohodový večer. Na kolech nás to baví stále víc a díky tomu se i síť cyklostezek v Česku dál rozšiřuje. Například Středočeský kraj zahájil stavbu nového úseku mezi obcemi Kly a Tuhaň na Mělnicku. O největších pozitivech stavby nám už víc poví krajský radní Petr Borecký.
1: On nám propojí doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
0: Nový úsek měří asi 3,5 kilometru. No, paráda, jen tak dál s těmi cyklostezkami, ale jen s těmi plnohodnotnými, ne s těmi nebezpečnými cyklopruhy v hustém provozu. Za chvíli na Blaníku Karel Gott, Rednex, a tady už je Marek Ztracený.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott, za 6 minut bude 9:30. Po teplém závěru tohoto pracovního týdne s letními teplotami šplhajícími téměř k tropické 30 dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale naštěstí nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy opět naměříme i tropických 30 stupňů. Takže léto, dá se říct, pokračuje. Sice trochu bláznivě, tedy zima, horko, ale pořád lepší než jenom zima. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Nedvědi, Šalom nebo taky Katy Perry.
1: Sluníčkové září.
2: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
1: Máte naší sluníčkovou samolepku?
2: Napište nám kde a buďte ve střehu.
1: Možná vás za to královsky odměníme.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
1: a Centropolem.

0: Na Blaníku jsme to rozjeli s Michalem Davidem, to byl Disco příběh, pěkný večer. Supa už sice nejsou tak vydatná, ale i přesto tak málo vody, jako je teď v Orlické přehradě, bylo jen po jejím dokončení, když se napouštěla. Hladina Vltavy se tady dostala pod historické minimum. Přibližuje se okamžik, kdy vodohospodáři budou muset zcela zastavit odpouštění vody. Pak začne klesat i hladina na slapech před Prahou. Tak snad se ten stav vody nějak rozumně doplní, jinak už na našich přehradách i lodě budou za chvíli drhnout o dno. Za chvíli na Blaníku Mandraže, Frank Sinatra a tady už je Petr Kolář.
1: Naše láska má dvě strany.

0: Army of Lovers na Blaníku. Přiblížili jsme se k 10. hodině, přejeme pěkný večer. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí, plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou oblačná a výjimečně se objeví přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům. Zítra bude obloha většinou oblačná, ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a sluníčko nabere na síle. Večer se ale bude na severu Čech zatahovat a později se tady místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů. O počasí vše a hezký poslech Rádia Blaník vám přeje Martin Ledinský. Dobrou noc!

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je většinou oblačno, výjimečně se objevují přehánky, teploty se pohybují kolem 15 stupňů. Během dne pak čekáme většinou oblačno a ojediněle s přehánkami. Postupně ale bude oblačnosti ubývat. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se také místy vyskytne déšť nebo přehánka, výjimečně to bude i bouřka. Teploty dnes došplhají mezi 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě to bude až 31 a na horách kolem 21. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

0: Momentálně je většinou oblačno. Výjimečně se objevují přehánky. Teploty se pohybují kolem 15 stupňů. Během dne pak čekáme většinou oblačno a ojediněle s přehánkami. Postupně ale bude oblačnosti ubývat. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se také místy vyskytne déšť nebo přehánka. Výjimečně to bude i bouřka. Teploty dnes došplhají mezi 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě to bude až 31 a na horách kolem 21. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 4. září a svátek má Jindřiška a taky Rozálie. Narozeniny dnes oslaví například filmový režisér, animátor a výtvarník Jan Švankmajer. Je mu 92 let a oslavencem je taky herec, zpěvák a producent Tomáš Vaněk. A tomu je dnes 38. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: počasí.
1: Momentálně je většinou oblačno. Výjimečně se objevují přehánky. Teploty se pohybují kolem 15 stupňů. Během dne pak čekáme většinou oblačno a ojediněle s přehánkami. Postupně ale bude oblačnosti ubývat. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se také místy vyskytne déšť nebo přehánka. Výjimečně to bude i bouřka. Teploty dnes došplhají mezi 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě to bude až 31 a na horách kolem 21. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

Přeji vám krásné ráno. Dnes je pátek 4. září. Svátek má Jindřiška a Rozálie a před námi jsou očekávané události. V pražských Letňanech dopoledne začíná dvoudenní veletrh Sběratel. Ten bude hostit přes 250 vystavovatelů z celého světa. Nabídne poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice a autogramy. Na výstavišti v Lysé nad Labem startuje v poledne festival chutí. Nabídne 3 dny ochutnávek specialit z Česka i zahraničí. Setkání s výrobci, řemeslníky, živé gastronomické show, workshopy a soutěže. Dnes začínají tradiční slavnosti chmele a piva v Žatci. Dočasná nabídne během 2 dní kulturní program na několika pódiích, historické tržiště, akce v klášterní zahradě a tak dále. V Jeseníku se dnes od 9 do 13 hodin koná akce Společně bezpečněji. K vidění bude technika integrovaného záchranného systému, celní správy, armády a vězeňské služby. A dnes začínají 3denní havlíčkovské slavnosti s připomínkou 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. To byly očekávané události. Hezký den vám přeje Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je většinou oblačno, výjimečně se objevují přehánky, teploty se pohybují kolem 15 stupňů. Během dne pak čekáme většinou oblačno a ojediněle s přehánkami. Postupně ale bude oblačnosti ubývat. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se také místy vyskytne déšť nebo přehánka. Výjimečně to bude i bouřka. Teploty dnes došplhají mezi 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě to bude až 31 a na horách kolem 21. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.